0: Spíš sport.
1: Zlínský kraj podpoří 10 projektů zaměřených na rozvoj cyklistické dopravy. Peníze půjdou například na přípravu nových cyklostezek, lávek a dalších úseků, které mají zlepšit bezpečnost a komfort cyklistů v regionu. Kraj chce tímto způsobem podpořit nejen sportovní vyžití, ale také ekologickou dopravu a rozvoj turistického ruchu.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: I na Zlínsku jsme si blíž.
1: Rádio Kroměří.
2: Jednou mi drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku v útulku v Měcholupech. Mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, je očkování za

Mám nejspíš kočku s erorem. Prvních pár dnů soužití, vše vypadá nevinně. Koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech

až zaplaví ho vody. A ani slovo Boží už pravdu neporodí. Až svět ovládne lež a šedé stejno kroje, neřekneš více než tak dobře lásku.

nezvednu se. Až jednou budu ve dvou, na místo v jednom kuse. Až jednou řeknu běž, vášni té neposluše. Neřekneš více než tak dobře moje duše. Až jednou ze života zbude jen pajíl suchý. Až už se nedokážu zmotat a můj mobil bude hluchý. Až dojdou mi i slova, která mi ještě zbyla, řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá.

Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížské infocentrum rozšiřuje služby pro návštěvníky. Hřiště v Rybárnách čeká modernizace za 2,5 milionu korun. A kraj podpoří mládežnický sport desítkami milionů korun.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Turistické informační centrum v Kroměříži nabízí během letní sezóny návštěvníkům i obyvatelům města rozšířené služby. Zájemci zde získají informace o památkách, dopravě či kulturních akcích. Zakoupí vstupenky, mapy nebo suvenýry a využít mohou také bezplatné Wi-Fi či úschovnu jízdních kol. Infocentrum zároveň podporuje místní tvůrce a sociální podniky. V nabídce tak nechybí originální pohlednice, kalendáře, dárkové předměty nebo výrobky regionálních autorů. Během hlavní turistické sezóny je informační centrum otevřeno každý den, včetně víkendů a svátků.
0: Uhersko Hradišťko.
1: Dětské a sportovní hřiště v místní části Rybárny v Uherském Hradišti projde během léta rozsáhlou obnovou. Město investuje téměř 2,5 milionu korun do výměny povrchů i doplnění nového sportovního vybavení. Na dětském hřišti nahradí současnou pískovou dopadovou plochu moderní povrch z lité pryže. Úprav se dočká také sportovní část areálu, kde přibude nové lajnování, basketbalové koše, vybavení pro volejbal a nohejbal nebo multifunkční branky. Modernizace má zvýšit bezpečnost, komfort i životnost celého areálu. Práce by měly být dokončeny do konce září letošního roku.
0: Zlínsko.
1: Baťův odkaz láká stále více návštěvníků. Místa spojená se jménem Tomáše Bati zažívají ve Zlínském kraji rekordní zájem. Návštěvnost Baťových památek, muzeí a dalších turistických cílů meziročně vzrostl o téměř 30%. Zatímco v roce 2024 navštívilo tato místa 277 tisíc lidí, loni už jich bylo více než 360 tisíc. K rostoucímu zájmu přispívá projekt Baťův region, který propojuje desítky turistických aktivit na příč krajem. Letošní rok navíc připomíná 150 let od narození Tomáše Bati, což přitahuje pozornost návštěvníků z celé republiky i ze zahraničí.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Zlínský kraj letos rozdělí na podporu mládeže a sportu více než 70 milionů korun. Největší část peněz zamíří do sportovních klubů a tělovýchovných spolků pracujících s dětmi a mládeží. Kraj podpoří přes 200 projektů napříč regionem, od fotbalu a hokeje až po atletiku, gymnastiku nebo méně tradiční sporty. Další finance půjdou také na sportovní akce a výstavbu nové tenisové haly ve Vsetíně.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

flashback.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Obyvatelé Kroměříže navrhli změny ve městě. Ve Zlínském kraji vzniknou prodejny budoucnosti a Zlínský kraj podpoří cyklistické projekty.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Do letošního ročníku participativního rozpočtu Vaše Kroměříž dorazilo 8 návrhů na zlepšení života ve městě. Lidé navrhli například nové dětské hřiště, kuličkodráhu, plovoucí molo na bágráku, myčku na kola nebo discgolfové hřiště v Těšnovicích. O tom, které projekty získají podporu města, budou následně rozhodovat sami obyvatelé v internetovém hlasování. Na realizaci vítězných nápadů je připravena částka 2 miliony korun a uskutečnit by se měly v roce 2027.
0: Zlínsko.
1: Ve Zlínském kraji vzniknou první takzvané prodejny budoucnosti. Pilotní projekty budou realizovány v Rudimově a Vitonicích a nabídnou kombinaci klasického prodeje s obsluhou a samoobslužného provozu dostupného až 24 hodin denně. Moderní prodejny mají kromě běžného nákupu nabídnout také další služby pro obyvatele obcí. Kraj do obou projektů investuje více než 6,5 milionu korun. Pokud se nový model osvědčí, mohl by se v budoucnu rozšířit i do dalších míst ve Zlínském kraji.
0: Zlínsko.
1: A ve Zlínském kraji ještě chvíli zůstaneme. Starosta Luhačovic Marián Ležák získal titul nejlepší starosta Zlínského kraje za volební období 2022 až 2026. Ocenění uděluje Svaz měst a obcí České republiky osobnostem, které se významně zasloužily o rozvoj svých měst. Odborná komise ocenila zejména dlouhodobý rozvoj Luhačovic, investice do infrastruktury, přípravu nového bydlení i projekty zaměřené na zlepšení služeb pro obyvatele. Slavnostní předání ocenění se uskutečnilo v Senátu parlamentu České republiky.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Zlínský kraj podpoří 10 projektů zaměřených na rozvoj cyklistické dopravy. Peníze půjdou například na přípravu nových cyklostezek, lávek a dalších úseků, které mají zlepšit bezpečnost a komfort cyklistů v regionu. Kraj chce tímto způsobem podpořit nejen sportovní vyžití, ale také ekologickou dopravu a rozvoj turistického ruchu.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádiu Kroměříž.
1: Hezkou středu vám z Rádia Kroměříž přeje Nikol Hlaváčová. Dneska nám kalendář píše 17. června a svátek slaví Adolf a Adina. Začneme nejprve s dámou. Jméno Adina je hebrejského původu a znamená jemná, citlivá dívka. Toto jméno u nás není moc obvyklé, hrdě jej nosí okolo 650 žen. Svátek nám také slaví Adolfové. Jméno je počeštělá verze starogermánských jmen Antavolf a Antahulf a vykládá se jako ušlechtilý vlk. V Česku máme přes 2500 mužů, co toto jméno nosí. Já Adolfům a Adinám přeji krásné jmeniny a vám ostatním všude tam, kde posloucháte, přeji hezký středeční den.
0: www.radiokroměříž.cz

0: Walking away from you.
1: Rádio Kroměříž ve Zlíně na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Škodí větrné elektrárny životnímu prostředí a jsou vůbec k něčemu dobré? Na tyto otázky se vám 17. června od 17 hodin pokusí odpovědět energetický expert hnutí Duha Jan Rovenský na přednášce o větrných elektrárnách. Zaměří se i na to, jaké negativní vlivy na životní prostředí mají a co se s tím dá dělat. Probere jejich vliv na cenu elektřiny a zmíní se o tom, jakou zkušenost s nimi mají ve světě. Diskutovat bude i o návrhu tzv. Akceleračních oblastí. To vše hlavně řečí čísel, ale i příběhu lidí, kteří mají s větrnou energetikou osobní zkušenost. Akce se koná 17. června od 17 hodin v konferenčním sále knihovny Kroměřížska.
0: Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Posloucháte Rádio Kroměříž.

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Příběh hraček neboli Toy Story je pohádka, co vychovala jednu celou generaci dětí a co směle pokračuje dál. Nyní dorazí do kin už pátý díl a představí svým divákům další strasti, co Woody a Buzz Raketák budou muset zvládnout. Oblíbená parta hraček se vrací v novém dobrodružství, které je postaví před výzvu odpovídající dnešní době. Woody, Buzz Raketák, Jessie i Vidlík zjišťují, že svět dětského pokoje už dávno není jen o fantazii a klasických hrách. Do jejich života vstupuje moderní technologie. Chytrý tablet ve tvaru žáby, přezdívaný Žabletka. A s ní i zcela nové pořádky. Toy Story 5 Příběh hraček přináší další kapitolu příběhu, který dokazuje, že opravdové přátelství a síla představivosti mají své místo i v digitální éře. Tak do nekonečna a ještě dál.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je Filmový svět Rádia Kroměříž. Utíká vám den, tak šup z postele ven. Ranní jízda.

0: Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížské infocentrum rozšiřuje služby pro návštěvníky. Hřiště v Rybárnách čeká modernizace za 2,5 milionu korun a kraj podpoří mládežnický sport desítkami milionů korun.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Turistické informační centrum v Kroměříži nabízí během letní sezóny návštěvníkům i obyvatelům města rozšířené služby. Zájemci zde získají informace o památkách, dopravě či kulturních akcích, zakoupí vstupenky, mapy nebo suvenýry a využít mohou také bezplatné Wi-Fi či úschovnu jízdních kol. Infocentrum zároveň podporuje místní tvůrce a sociální podniky. V nabídce tak nechybí originální pohlednice, kalendáře, dárkové předměty nebo výrobky regionálních autorů. Během hlavní turistické sezóny je informační centrum otevřeno každý den, včetně víkendů a svátků.
0: Uhersko Hradišťko.
1: Dětské a sportovní hřiště v místní části Rybárny v Uherském Hradišti projde během léta rozsáhlou obnovou. Město investuje téměř 2,5 milionu korun do výměny povrchů i doplnění nového sportovního vybavení. Na dětském hřišti nahradí současnou pískovou dopadovou plochu moderní povrch z lité pryže. Úprav se dočká také sportovní část areálu, kde přibude nové lajnování, basketbalové koše, vybavení pro volejbal a nohejbal nebo multifunkční branky. Modernizace má zvýšit bezpečnost, komfort i životnost celého areálu. Práce by měly být dokončeny do konce září letošního roku.
0: Zlínsko.
1: Baťův odkaz láká stále více návštěvníků. Místa spojená se jménem Tomáše Baťi zažívají ve Zlínském kraji rekordní zájem. Návštěvnost Baťových památek, muzeí a dalších turistických cílů meziročně vzrostl o téměř 30%. Zatímco v roce 2024 navštívilo tato místa 277 tisíc lidí, loni už jich bylo více než 360 tisíc. K rostoucímu zájmu přispívá projekt Baťův region, který propojuje desítky turistických aktivit na příč krajem. Letošní rok navíc připomíná 150 let od narození Tomáše Bati, což přitahuje pozornost návštěvníků z celé republiky i ze zahraničí.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Zlínský kraj letos rozdělí na podporu mládeže a sportu více než 70 milionů korun. Největší část peněz zamíří do sportovních klubů a tělovýchovných spolků pracujících s dětmi a mládeží. Kraj podpoří přes 200 projektů napříč regionem, od fotbalu a hokeje až po atletiku, gymnastiku nebo méně tradiční sporty. Další finance půjdou také na sportovní akce a výstavbu nové tenisové haly ve Vsetíně.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Radio Kroměříž.
1: Slabé stránky. Neradi to přiznáváme, ale máme je všichni. Někdo se rychle naštve, na někoho není úplně spoleh, někdo je naopak až moc opatrný a zodpovědný, někdo zapomíná na věci, někdo chodí pozdě. Myslím, že nikdo z nás není dokonalý a sem tam je zdravé si to o sobě přiznat, že nejsme dokonalí a jsme prostě jenom lidi. Třeba má slabá stránka je dochvilnost a věčně všude chodím na poslední chvíli, anebo pár minutek po. Pak taky sem tam neposlouchám, co mi lidi říkají a hodím se do takového módu mimo záznam. No a pak nastává ta situace, to jsi mi ale neříkala. No a ono ejhle. Ale hold, někdy se těchto stránek nejde jen tak zbavit, ale pokud to opravdu tak je, tak si myslím, že přiznat si je, přijmout je a sem tam se za ně omluvit je takové menší vítězství v boji proti nim a je to prostě ukázka, že jsme jenom lidi. Tak na to příště pamatujte.
0: Probouzíme celý Zlínský kraj. Ranní jízda Rádia Kroměříž.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Dálnice D49 z Holešova do Fryšťáku by se měla otevřít 20. června. Zveřejnila to společnost Pragoprojekt, která stavbu projektovala. Řidiči by tak mohli využívat celý 17-kilometrový úsek z Hulína k provizornímu dálničnímu sjezdu na Zlín u Fryšťáku. Základní kámen dálnice byl přitom položen už v roce 2008. Kvůli nedostatku peněz, soudním sporům a chybám v úředních rozhodnutích se dokončení dálnice několikrát oddálilo. Budování dálnice obnovili silničáři v roce 2021. Úsek dálnice odvede část transitní dopravy ze Zlína, Otrokovic na Zlínsku, Holešova, Hulína a dalších obcí na Kroměřížsku a Zlínsku. Po dostavbě dalších částí dálnice v budoucnu propojí střední a východní Moravu se Slovenskem.
2: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness Hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
3: Richarde, co děláš?
4: Spravuju ti to světlo.
3: Cože? Ty si nepamatuješ, jak to dopadlo minule? Říkala jsem ti, ať zavoláš někoho, kdo to fakt umí.
4: Ale prosím tě, koho bysme volali?
3: No, vidíš, co jsem ti říkala?
5: Jiskří vám to doma? Helm. Elektromontáže, Kroměříž. Hlavně v klidu.

0: Svět techniky na Rádiu Kroměříž.
1: Svět techniky je tady s námi. Vědci se znovu přiblížili myšlence oživit mamuta. Ze zhruba 40 000 let starého mláděte jménem Yuka totiž poprvé získali mimořádně zachovalou RNA, tedy genetickou informaci, která ukazuje, co se v těle dělo těsně před smrtí. Právě díky tomu dnes vědci lépe chápou, jak mamuti fungovali a zároveň posouvají genetické pokusy, které by mohly přivést na svět první nový exemplář už kolem roku 2028. Nešlo by ale o čistého pravěkého mamota, spíše o geneticky upraveného příbuzného slona s mamutími znaky. No a pokud projekt uspěje, mluví se dokonce i o tom, že by se podobná zvířata jednou mohla objevit třeba v přírodních rezervacích na Aljašce. Alias Jurský park je tady, co by nevidět s námi.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž.
2: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
3: Hledáte stabilní práci v Kroměříži? Alutex Slévárna AL, firma s 30-letou tradicí, přijme nové zaměstnance na pozici slévárenský dělník Slévač. Nabízíme nástupní plat od 35 do 45 tisíc korun měsíčně. Práci na hlavní pracovní poměr, zaškolení, příplatky, příspěvky na stravování a další benefity. Pracoviště najdete v Kaplanově ulici v Kroměříži. Volejte 602 166 572 nebo navštivte web alutex.cz. Alutex Slévárna AL. Stabilní práce v Kroměříži.
4: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
5: M-Service Kroměříž. Váš partner provozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
6: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
0: Ranní jízda na Rádiu Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Zastupitelstvo města Kroměříže se sejde ve čtvrtek. Slížany získají nové zázemí a Zlín se chystá na první letní zápas.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Ve čtvrtek 18. června se uskuteční další zasedání zastupitelstva města Kroměříže. Jednání začne v 16 hodin v budově radnice a je otevřené veřejnosti. Na programu budou například majetkové a finanční záležitosti města, rozpočtová opatření, podpora sociální práce nebo pravidla pro pořádání kulturních a sportovních akcí. Občané se mohou jednání osobně zúčastnit.
0: Kroměřížsko.
1: Místní část Slížany u Morkovice dočká nového zázemí pro sport i společenský život. Vznikne zde objekt se společenskou místností, sociálním zařízením, skladem a zastřešeným pódiem. Stavba za 4,5 milionu korun má sloužit sportovcům, spolkům i kulturním akcím. Zlínský kraj projekt podpoří dotací přes 2 miliony korun.
0: Zlínsko.
1: Otrokovice řeší sérii případů úmyslného poškozování stromů na veřejných prostranstvích. Během několika týdnů eviduje město už 9 poškozených dřevin ve dvou lokalitách. Pachatel na kmenech zanechal navrtání a další mechanické poškození, kvůli kterým některé stromy uschly. Případ prověřuje policie a radnice žádá veřejnost o pomoc. Lidé mohou oznámit podezřelé chování v okolí stromů městské policie. Škody podle předběžných odhadů dosahují desítek tisíc korun.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Fotbalisté FC Zlín zahájili přípravu na novou sezónu a už o víkendu je čeká první přípravné utkání. V sobotu 20. června se ve Spytihně vystřetnou se slovenským týmem FC Petržalka. Pro Ševce půjde o první prověrku před návratem do nejvyšší soutěže. Během letní přípravy mají v plánu odehrát celkem 8 přípravných zápasů a absolvovat také soustředění v Polsku.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Hezkou středu vám z Rádia Kroměříž přeje Nikol Hlaváčová. Dneska nám kalendář píše 17. června a svátek slaví Adolf a Adina. Začneme nejprve s dámou. Jméno Adina je hebrejského původu a znamená jemná, citlivá dívka. Toto jméno u nás není moc obvyklé, hrdě jej nosí okolo 650 žen. Svátek nám také slaví Adolfové. Jméno je počeštělá verze starogermánských jmen Antawolf a Antahulf a vykládá se jako ušlechtilý vlk. V Česku máme přes 2500 mužů, co toto jméno nosí. Já Adolfům a Adinám přeji krásné jmeniny a vám ostatním všude tam, kde posloucháte, přeji hezký středeční den.
2: Společnost Homer Stav najdete v Kroměříži na Skopalíkově ulici. Zabýváme se komplexní stavební činností, včetně inteligentních instalací vycházejících z průmyslové automatizace. Umíme, co jiní neumí.
3: Open Air Festival, největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Queen,

0: Metalinda. Nebo hovedá.sk. Slováci, my sme radi, že máme také krásne baby. Vstupenky pouze online na www.výstaviště kroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. A na akci poteče proudem Krušovický bohem. Generálním sponzorem akce je společnost Levné matrace online. Více na www.radiokroměříž.cz. Největší zábava na Moravě v sobotu 27. června na Kroměřížském výstavišti.
1: Probouzíme celý Zlínský kraj. Ranní jízda Rádia Kroměříž.
2: Pozdrav posluchačům Rádia Kroměříž a nový singl přináší skupina 44 v klidu.
3: Podává se káva? Dá si někdo kávu?
4: Cukr a bič, děkuji.
3: Tak to je v klidu.
5: 44 v klidu.
6: Cukr a bič, rozbitý zámek a klíč.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Město Bystřice pod Hostýnem od 1. června 2026 spustilo nový program pro kastraci koček a kocourů. Jehož cílem je omezit nárůst počtu opuštěných zvířat ve městě. Každý chovatel s trvalým bydlištěm v Bystřici pod Hostýnem, včetně Bílavska, Hlinska pod Hostýnem, Rychlova a Sovadiny, si může o příspěvek zažádat. Žádat lze jednou ročně na jeden zákrok provedený v roce 2026, nejpozději do 3 měsíců od provedení veterinárního zákroku. Žádosti lze vyřídit v úřední dny na podatelně městského úřadu nebo na oddělení životního prostředí. Formulář žádosti a kompletní pravidla zájemci najdou na webových stránkách města.
2: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.

Levné matrace EU. Částečná znalost účetnictví výhodou. Nabízíme stabilní zázemí, férové jednání, zajímavé ohodnocení a prostor pro vlastní růst. Levné matrace EU. Telefon 777 294 102.

0: Rádio Kroměříž, kalendárium.
1: Dnes je 17. června a v tento den roku 1412 Jan Hus a Jeroným Pražský vystupují proti prodeji odpustků na půdě Pražské univerzity. Roku 1885 Socha Svobody připlula do New Yorku. V roce 1903 stavební komise rozhodla o postavení rozhledny na pradědu. O 45 let později, roku 1948, v Praze začal provoz autobusového nádraží na Florenci. V roce 1966 ve Vrchlabí odstartoval první ročník Krakonošovy stovky, nejstaršího a nejobtížnějšího dosud pořádaného 100-kilometrového dálkového pochodu na českém území s celkovým převýšením cca 3800 metrů. A v tento den roku 2007 umělecká skupina Z toho ven napadla vysílání České televize a v pořadu Panorama odvysílala záběry fiktivního jaderného výbuchu v Černém dole. 17. června se narodili cyklista Jan Veselý, režisér Jiří Havelka, americký zpěvák Barry Manilow, polský režisér Krzysztof Zanussi, americký herec a hudebník John Gallagher nebo americká tenistka Venus Williams. To byly události 17. června. Já vám ten dnešní přeji co nejlepší.
2: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
3: Hledáte stabilní práci v Kroměříži? Alutex Slévárna AL, firma s 30-letou tradicí, přijme nové zaměstnance na pozici slévárenský dělník slévač. Nabízíme nástupní plat od 35 do 45 tisíc korun měsíčně. Práci na hlavní pracovní poměr, zaškolení, příplatky, příspěvky na stravování a další benefity. Pracoviště najdete v Kaplanově ulici v Kroměříži. Volejte 602 166 572 nebo navštivte web Alutex.cz. Alutex Slévárna AL. Stabilní práce v Kroměříži.

0: Ranní jízda
1: na Rádiu Kroměříž.
2: Rádio Kroměříž.
1: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Nemocnice prověřila krizovou připravenost. V Bystřici pod Hostýnem vznikne nové sportoviště a kroměřiští atleti zazářili na mistrovství.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: V úterý se kroměřížská nemocnice zapojila do rozsáhlého taktického cvičení složek integrovaného záchranného systému. Scénář počítal s požárem v psychiatrické nemocnici v Kroměříži a transportem zraněných pacientů do nemocnice. Zdravotníci si vyzkoušeli příjem většího počtu pacientů, jejich třídění i spolupráci se záchranáři. Do cvičení se zapojilo více než 130 lidí a cílem bylo ověřit připravenost na mimořádné události a krizové situace.
0: Kroměřížsko.
1: Sportovní vyžití v Bystřici pod Hostýnem se brzy rozšíří. V Lipnické ulici má vyrůst moderní sportovní areál s víceúčelovým hřištěm pro fotbal i další týmové sporty. Součástí projektu bude také workoutová zóna pro individuální cvičení pod širým nebem. Areál nabídne umělé osvětlení, 4metrové oplocení i nový mobiliář, včetně laviček, odpadkových košů a informační tabule. Sportovat tak bude možné i ve večerních hodinách. Město už pro projekt získalo potřebné souhlasy a připravuje jeho realizaci.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj plánuje založit vlastní veřejnou výzkumnou instituci. Jejím úkolem bude propojit vědu, školy, firmy i veřejnou správu a pomáhat s rozvojem regionu. Zaměřit se má například na zdravotnictví, vzdělávání, sociální služby nebo chytrá řešení pro města a obce. Pokud projekt získá definitivní schválení, nová instituce by měla zahájit činnost začátkem roku 2027 v bývalém baťovském areálu ve Zlíně.
0: Rádio Kroměříž, sport.
1: Mladí atleti z Kroměříže uspěli na mistrovství Moravy a Slezska v Opavě. Domů přivezli několik medailí, včetně mistrovského titulu. O zlatou medaili se postaral tým Gerec Slunečný, který ovládl běh na 1500 metrů a stal se mistrem Moravy a Slezska. Další cenné kovy přidali jeho kluboví kolegové v běžeckých, skokanských a vrhačských disciplínách. Úspěšné vystoupení potvrdilo kvalitní práci kroměřížského atletického oddílu a dobrou formu jeho mladých závodníků před vrcholem letní sezóny.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádiu Kroměříž.
1: Hezkou středu vám z Rádia Kroměříž přeje Nikol Hlaváčová. Dneska nám kalendář píše 17. června a svátek slaví Adolf a Adina. Začneme nejprve s dámou. Jméno Adina je hebrejského původu a znamená jemná, citlivá dívka. Toto jméno u nás není moc obvyklé, hrdě jej nosí okolo 650 žen. Svátek nám také slaví Adolfové. Jméno je počeštělá verze starogermánských jmen Antawolf a Antahulf a vykládá se jako ušlechtilý vlk. V Česku máme přes 2500 mužů, co toto jméno nosí. Já Adolfům a Adinám přeji krásné jmeniny a vám ostatním všude tam, kde posloucháte, přeji hezký středeční den.
2: Mont Blanc, Mont Everest a nyní i Mont Kovo. Pokud vaše podnikání roste pořád vzhůru a potřebujete nové větší prostory, pak to rychle a profesionálně vyřeší Mont Kovo. Montované haly na klíč. Za 30 let jsme postavili více než 1000 hal po celém Česku i Slovensku. Pro všechny druhy podnikání. A postavíme i tu vaši. Kvalita, individuální přístup a komplexní služby. Pomůžeme vám dostat se na vrchol. Mont Kovo. Jedničky v montovaných halách. www.montkovo.cz
3: Open Air Festival. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Q, Premiér, Metalinda nebo Hoveda SK. Vstupenky pouze online na www.výstavištěkroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš.
4: Generálním sponzorem akce je společnost Levné matrace online.
3: Akci podporuje Zlínský kraj, Montkovo, výrobce hal, Homer Stav, stavební firma, M-Service, prodejce aut Citroen a Dongfeng. A na akci poteče proudem Krušovický bohém. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června na kroměřížském výstavišti. Více na www.radiokroměříž.cz.
5: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz
6: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
7: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

0: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness Hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
1: Společnost Vape Kroměříž nabízí volné pozice pro obsluhu CNC kovoobráběcích strojů a jiných technologií v trojsměnném provozu. Předností je vyučení a praxe v oboru. Nabízíme zajímavé platové ohodnocení a výhodné benefity. Nástup možný i hned. Další informace o firmě naleznete na našich webech www.vape.cz a vape.eu. Svůj životopis můžete zaslat na adresu romana.mlcochova@vape.cz nebo volat na telefonní číslo 573 308 131.

0: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
1: Hledáme obchodníka pro práci v e-shopu Levné matrace EU. Částečná znalost účetnictví výhodou. Nabízíme stabilní zázemí, férové jednání, zajímavé ohodnocení a prostor pro vlastní růst. Levné matrace EU. Telefon 777 294 102.

první skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Nemocnice prověřila krizovou připravenost. V Bystřici pod Hostýnem vznikne nové sportoviště a kroměřiští atleti zazářili na mistrovství.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: V úterý se kroměřížská nemocnice zapojila do rozsáhlého taktického cvičení složek integrovaného záchranného systému. Scénář počítal s požárem v psychiatrické nemocnici v Kroměříži a transportem zraněných pacientů do nemocnice. Zdravotníci si vyzkoušeli příjem většího počtu pacientů, jejich třídění i spolupráci se záchranáři. Do cvičení se zapojilo více než 130 lidí a cílem bylo ověřit připravenost na mimořádné události a krizové situace.
0: Kroměřížsko.
1: Sportovní vyžití v Bystřici pod Hostýnem se brzy rozšíří. V Lipnické ulici má vyrůst moderní sportovní areál s víceúčelovým hřištěm pro fotbal i další týmové sporty. Součástí projektu bude také workoutová zóna pro individuální cvičení pod širým nebem. Areál nabídne umělé osvětlení, 4metrové oplocení i nový mobiliář, včetně laviček, odpadkových košů a informační tabule. Sportovat tak bude možné i ve večerních hodinách. Město už pro projekt získalo potřebné souhlasy a připravuje jeho realizaci.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj plánuje založit vlastní veřejnou výzkumnou instituci. Jejím úkolem bude propojit vědu, školy, firmy i veřejnou správu a pomáhat s rozvojem regionu. Zaměřit se má například na zdravotnictví, vzdělávání, sociální služby nebo chytrá řešení pro města a obce. Pokud projekt získá definitivní schválení, nová instituce by měla zahájit činnost začátkem roku 2027 v bývalém baťovském areálu ve Zlíně.
0: Rádio Kroměříž, sport.
1: Mladí atleti z Kroměříže uspěli na mistrovství Moravy a Slezska v Opavě. Domů přivezli několik medailí, včetně mistrovského titulu. O zlatou medaili se postaral tým Gerec Slunečný, který ovládl běh na 1500 metrů a stal se mistrem Moravy a Slezska. Další cenné kovy přidali jeho kluboví kolegové v běžeckých, skokanských a vrhačských disciplínách. Úspěšné vystoupení potvrdilo kvalitní práci kroměřížského atletického oddílu a dobrou formu jeho mladých závodníků před vrcholem letní sezóny.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Dobrá vinotéka, to je víc jak dobrý životní styl. Navštivte naši vinotéku na Havlíčkově ulici v Kroměříži. Specializujeme se na prodej kvalitních moravských vín od nejlepších moravských vinařů. Vinotéku najdete a navštivte ve vile u nemocnice na Havlíčkově ulici. Vinotéka je tu pro vás. www.vinoteka-kroměříž.cz a www.vino-skks.cz z Babic u Uherského Hradiště.
1: Sen? Ne, realita. Nové SUV Citroën C5 Aircross. Až s 8letou zárukou.
2: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroën, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
3: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
0: Open Air Festival. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Queen,

Vstupenky pouze online na www.výstaviště-kroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. A na akci poteče proudem Krušovický bohem. Generálním sponzorem akce je společnost Levné matrace online. Více na www.radiokroměříž.cz. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června na Kroměřížském výstavišti.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Škodí větrné elektrárny životnímu prostředí a jsou vůbec k něčemu dobré? Na tyto otázky se vám 17. června od 17 hodin pokusí odpovědět energetický expert hnutí Duha Jan Rovenský na přednášce o větrných elektrárnách. Zaměří se i na to, jaké negativní vlivy na životní prostředí mají a co se s tím dá dělat. Probere jejich vliv na cenu elektřiny a zmíní se o tom, jakou zkušenost s nimi mají ve světě. Diskutovat bude i o návrhu tzv. Akceleračních oblastí. To vše hlavně řečí čísel, ale i příběhu lidí, kteří mají s větrnou energetikou osobní zkušenost. Akce se koná 17. června od 17 hodin v konferenčním sále knihovny Kroměřížska.
2: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.
0: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
0: Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Poslechu vás vítá Rádio Kroměříž. Následuje další díl seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. Kuřavková katastrofa. Slyšeli jste někdy o ní? V červenci 1895 totiž došlo v důsledku havárie a výbuchu v dolu k propadnutí celé jedné mostecké čtvrti. Kuřavka byl lidový pojem pro nadložení vrstvu jemného křemíčitého písku. Ten po nasáknutí vodou není stabilní a začíná se chovat jako kaparina. V případě narušení tohoto nadloží dochází k zaplavení dolů, pohybům, propadům a zanesení důlních komunikací. To byl i případ 19. července 1895. První dům se zřítil v Plynárenské ulici a záhy následoval kolaps téměř celé čtvrti mezi říčkou Bělá a nádražím. Přímo se zřítilo nebo propadlo 25 domů a další desítky byly poškozeny. Zhroutil se také hotel i nová administrativní budova uhelné společnosti. Celkem si muselo hledat nové přístřeší 2500 osob a to tehdy měl most asi 15 000 obyvatel.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Richarde, co děláš?
5: Spravuju ti to světlo.
4: Cože? Ty si nepamatuješ, jak to dopadlo minule? Říkala jsem ti, ať zavoláš někoho, kdo to fakt umí.
5: Ale prosím tě, koho bysme volali?
4: No, vidíš, co jsem ti říkala?
6: Jiskří vám to doma? Helm. Elektromontáže, Kroměříž. Hlavně v klidu.
7: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
8: Společnost VAPE Kroměříž nabízí volné pozice pro obsluhu CNC kovoobráběcích strojů a jiných technologií v trojsměnném provozu. Předností je vyučení a praxe v oboru. Nabízíme zajímavé platové ohodnocení a výhodné benefity. Nástup možný i hned. Další informace o firmě naleznete na našich webech www.vape.cz a vape.eu. Svůj životopis můžete zaslat na adresu romana.mlcochova@vape.cz nebo volat na telefonní číslo 573 308 131.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Zastupitelstvo města Kroměříže se sejde ve čtvrtek. Slížany získají nové zázemí a Zlín se chystá na první letní zápas.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Ve čtvrtek 18. června se uskuteční další zasedání zastupitelstva města Kroměříže. Jednání začne v 16 hodin v budově radnice a je otevřené veřejnosti. Na programu budou například majetkové a finanční záležitosti města, rozpočtová opatření, podpora sociální práce nebo pravidla pro pořádání kulturních a sportovních akcí. Občané se mohou jednání osobně zúčastnit.
0: Kroměřížsko.
1: Místní část Slížany u Morkovice dočká nového zázemí pro sport i společenský život.

0: Vznikne zde objekt se společenskou místností, sociálním zařízením, skladem a zastřešeným pódiem. Stavba za 4,5 milionu korun má sloužit sportovcům, spolkům i kulturním akcím. Zlínský kraj projekt podpoří dotací přes 2 miliony korun.
1: Zlínsko.
0: Otrokovice řeší sérii případů úmyslného poškozování stromů na veřejných prostranstvích. Během několika týdnů eviduje město už 9 poškozených dřevin ve 2 lokalitách. Pachatel na kmenech zanechal navrtání a další mechanické poškození, kvůli kterým některé stromy uschly. Případ prověřuje policie a radnice žádá veřejnost o pomoc. Lidé mohou oznámit podezřelé chování v okolí stromů městské policie. Škody podle předběžných odhadů dosahují desítek tisíc korun.
1: Rádio Kroměříž Sport.
0: Fotbalisté FC Zlín zahájili přípravu na novou sezónu a už o víkendu je čeká první přípravné utkání. V sobotu 20. června se ve Spytihně vystřetnou se slovenským týmem FC Petržalka. Pro Ševce půjde o první prověrku před návratem do nejvyšší soutěže. Během letní přípravy mají v plánu odehrát celkem 8 přípravných zápasů a absolvovat také soustředění v Polsku.
1: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
1: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Příběh hraček neboli Toy Story je pohádka, co vychovala jednu celou generaci dětí a co směle pokračuje dál. Nyní dorazí do kin už pátý díl a představí svým divákům další strasti, co Woody a Buzz Raketák budou muset zvládnout. Oblíbená parta hraček se vrací v novém dobrodružství, které je postaví před výzvu odpovídající dnešní době. Woody, Buzz Raketák, Jessie i Vidlík zjišťují, že svět dětského pokoje už dávno není jen o fantazii a klasických hrách. Do jejich života vstupuje moderní technologie. Chytrý tablet ve tvaru žáby, přezdívaný Žabletka. A s ní i zcela nové pořádky. Toy Story 5 Příběh hraček přináší další kapitolu příběhu, který dokazuje, že opravdové přátelství a síla představivosti mají své místo i v digitální éře. Tak do nekonečna a ještě dál.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž.
2: Společnost Homerstav najdete v Kroměříži na Skopalíkově ulici. Zabýváme se komplexní stavební činností, včetně inteligentních instalací vycházejících z průmyslové automatizace. Umíme, co jiní neumí.
3: Open Air Festival, největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Q, Premiér, Metalinda nebo Hoveda SK. Vstupenky pouze online na www.výstavištěkroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. Generálním sponzorem akce je společnost Levné matrace online. Akci podporuje Zlínský kraj, Montkovo výrobce hal, Homerstav stavební firma, M-Service prodejce aut Citroen a Dongfeng. A na akci poteče proudem Krušovický bohém. Největší zábava na Moravě v sobotu 27. června na Kroměřížském výstavišti. Více na www.radiokroměříž.cz.

0: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.
1: Mám strach z poraženců, z falešných proroků, ze zpráv od spiklenců, z levného obroku.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Dálnice D49 z Holešova do Fryštáku by se měla otevřít 20. června. Zveřejnila to společnost Pragoprojekt, která stavbu projektovala. Řidiči by tak mohli využívat celý 17-kilometrový úsek z Hulína k provizornímu dálničnímu sjezdu na Zlín u Fryštáku. Základní kámen dálnice byl přitom položen už v roce 2008. Kvůli nedostatku peněz, soudním sporům a chybám v úředních rozhodnutích se dokončení dálnice několikrát oddálilo. Budování dálnice obnovili silničáři v roce 2021. Úsek dálnice odvede část tranzitní dopravy ze Zlína, Otrokovic na Zlínsku, Holešova, Hulína a dalších obcí na Kroměřížsku a Zlínsku. Po dostavbě dalších částí dálnice v budoucnu propojí střední a východní Moravu se Slovenskem.
2: Mont Blanc, Mont Everest a nyní i Mont Kovo. Pokud vaše podnikání roste pořád vzhůru a potřebujete nové větší prostory, pak to rychle a profesionálně vyřeší Mont Kovo. Montované haly na klíč. Za 30 let jsme postavili více než 1000 hal po celém Česku i Slovensku. Pro všechny druhy podnikání. A postavíme i tu vaši. Kvalita, individuální přístup a komplexní služby. Pomůžeme vám dostat se na vrchol. Mont Kovo. Jedničky v montovaných halách. www.montkovo.cz.
3: Hledáte stabilní práci v Kroměříži? Alutex Slévárna AL, firma s 30-letou tradicí, přijme nové zaměstnance na pozici slévárenský dělník slévač. Nabízíme nástupní plat od 35 do 45 tisíc korun měsíčně. Práci na hlavní pracovní poměr, zaškolení, příplatky, příspěvky na stravování a další benefity. Pracoviště najdete v Kaplanově ulici v Kroměříži. Volejte 602 166 570 nebo navštivte web alutex.cz. Alutex Slévárna AL. Stabilní práce v Kroměříži.

Uherské Hradiště, Staré Město, Kunovice na 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Slabé stránky. Neradi to přiznáváme, ale máme je všichni. Někdo se rychle naštve, na někoho není úplně spoleh, někdo je naopak až moc opatrný a zodpovědný, někdo zapomíná na věci, někdo chodí pozdě. Myslím, že nikdo z nás není dokonalý a sem tam je zdravé si to o sobě přiznat, že nejsme dokonalí a jsme prostě jenom lidi. Třeba má slabá stránka je dochvilnost a věčně všude chodím na poslední chvíli, anebo pár minutek po. Pak taky sem tam neposlouchám, co mi lidi říkají a hodím se do takového módu mimo záznam. No a pak nastává ta situace, to jsi mi ale neříkala. No a ono ejhle. Ale hold, někdy se těchto stránek nejde jen tak zbavit, ale pokud to opravdu tak je, tak si myslím, že přiznat si je, přijmout je a sem tam se za ně omluvit, je takové menší vítězství v boji proti nim a je to prostě ukázka, že jsme jenom lidi. Tak na to příště pamatujte.
2: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness Hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
3: Hledáme obchodníka pro práci v e-shopu levné matrace EU. Částečná znalost účetnictví výhodou. Nabízíme stabilní zázemí, férové jednání, zajímavé ohodnocení a prostor pro vlastní růst. Levné matrace EU. Telefon 777 294 102.

0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Nemocnice prověřila krizovou připravenost. V Bystřici pod Hostýnem vznikne nové sportoviště a kroměřížští atleti zazářili na mistrovství.
0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: V úterý se kroměřížská nemocnice zapojila do rozsáhlého taktického cvičení složek integrovaného záchranného systému. Scénář počítal s požárem v psychiatrické nemocnici v Kroměříži a transportem zraněných pacientů do nemocnice. Zdravotníci si vyzkoušeli příjem většího počtu pacientů, jejich třídění i spolupráci se záchranáři. Do cvičení se zapojilo více než 130 lidí a cílem bylo ověřit připravenost na mimořádné události a krizové situace.
0: Kroměřížsko.
1: Sportovní vyžití v Bystřici pod Hostýnem se brzy rozšíří. V Lipnické ulici má vyrůst moderní sportovní areál s víceúčelovým hřištěm pro fotbal i další týmové sporty. Součástí projektu bude také workoutová zóna pro individuální cvičení pod širým nebem. Areál nabídne umělé osvětlení, 4metrové oplocení i nový mobiliář, včetně laviček, odpadkových košů a informační tabule. Sportovat tak bude možné i ve večerních hodinách. Město už pro projekt získalo potřebné souhlasy a připravuje jeho realizaci.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj plánuje založit vlastní veřejnou výzkumnou instituci. Jejím úkolem bude propojit vědu, školy, firmy i veřejnou správu a pomáhat s rozvojem regionu. Zaměřit se má například na zdravotnictví, vzdělávání, sociální služby nebo chytrá řešení pro města a obce. Pokud projekt získá definitivní schválení, nová instituce by měla zahájit činnost začátkem roku 2027 v bývalém baťovském areálu ve Zlíně.
0: Rádio Kroměříž.
1: Mladí atleti z Kroměříže uspěli na mistrovství Moravy a Slezska v Opavě. Domů přivezli několik medailí, včetně mistrovského titulu. O zlatou medaili se postaral tým Gerec Slunečný, který ovládl běh na 1500 metrů a stal se mistrem Moravy a Slezska. Další cenné kovy přidali jeho kluboví kolegové v běžeckých, skokanských a vrhačských disciplínách. Úspěšné vystoupení potvrdilo kvalitní práci kroměřížského atletického oddílu a dobrou formu jeho mladých závodníků před vrcholem letní sezóny.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Kroměříž.
1: Svět techniky je tady s námi. Vědci se znovu přiblížili myšlence oživit mamuta. Ze zhruba 40 000 let starého mláděte jménem Yuka totiž poprvé získali mimořádně zachovalou RNA, tedy genetickou informaci, která ukazuje, co se v těle dělo těsně před smrtí. Právě díky tomu dnes vědci lépe chápou, jak mamuti fungovali a zároveň posouvají genetické pokusy, které by mohly přivést na svět první nový exemplář už kolem roku 2028. Nešlo by ale o čistého pravěkého mamota, spíše o geneticky upraveného příbuzného slona s mamutími znaky. No a pokud projekt uspěje, mluví se dokonce i o tom, že by se podobná zvířata jednou mohla objevit třeba v přírodních rezervacích na Aljašce. Alias Jurský park je tady, co by nevidět s námi.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž.
2: Sen? Ne. Realita. Nové SUV Citroen C5 Aircross. Až s 8letou zárukou.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
4: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
5: Open Air Festival. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Queen,

0: Metalinda. Nebo hovega.sk. Slováci, my sme radi, že máme také krásne baby. Vstupenky pouze online na www.výstaviště-kroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. A na akci poteče proudem Krušovický bohem. Generálním sponzorem akce je společnost Levné matrace online. Více na www.radiokroměříž.cz. Největší zábava na Moravě v sobotu 27. června na kroměřížském výstavišti.
1: Jsme si blíž i na Uherskohradišťsku.
2: Rádio Kroměříž.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Město Bystřice pod Hostýnem od 1. června 2026 spustilo nový program pro kastraci koček a kocourů. Jehož cílem je omezit nárůst počtu opuštěných zvířat ve městě. Každý chovatel s trvalým bydlištěm v Bystřici pod Hostýnem, včetně Bílavska, Hlinska pod Hostýnem, Rychlova a Sovadiny, si může o příspěvek zažádat. Žádat lze jednou ročně na jeden zákrok provedený v roce 2026, nejpozději do 3 měsíců od provedení veterinárního zákroku. Žádosti lze vyřídit v úřední dny na podatelně městského úřadu nebo na oddělení životního prostředí. Formulář žádosti a kompletní pravidla zájemci najdou na webových stránkách města.
2: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenice zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.
0: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz
3: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

0: Rádio Kroměříž, kalendárium.
1: Dnes je 17. června a v tento den roku 1412 Jan Hus a Jeroným Pražský vystupují proti prodeji odpustků na půdě Pražské univerzity. Roku 1885 Socha Svobody připlula do New Yorku. V roce 1903 stavební komise rozhodla o postavení rozhledny na pradědu. O 45 let později roku 1948 v Praze začal provoz autobusového nádraží na Florenci. V roce 1966 ve Vrchlabí odstartoval první ročník Krakonošovy stovky, nejstaršího a nejobtížnějšího dosud pořádaného 100-kilometrového dálkového pochodu na českém území s celkovým převýšením cirka 3800 metrů. A v tento den roku 2007 umělecká skupina Z toho ven napadla vysílání České televize a v pořadu Panorama odvysílala záběry fiktivního jaderného výbuchu v Černém dole. 17. června se narodili cyklista Jan Veselý, režisér Jiří Havelka, americký zpěvák Barry Manilow, polský režisér Krzysztof Zanussi, americký herec a hudebník John Gallagher nebo americká tenistka Venus Williams. To byly události 17. června. Já vám ten dnešní přeji co nejlepší.
0: Dobrá vinotéka, to je víc jak dobrý životní styl. Navštivte naši vinotéku na Havlíčkově ulici v Kroměříži. Specializujeme se na prodej kvalitních moravských vín od nejlepších moravských vinařů. Vinotéku najdete a navštivte ve vile u nemocnice na Havlíčkově ulici. Vinotéka je tu pro vás. www.vinoteka-kroměříž.cz a www.vino-skks.cz z Babic u Uherského Hradiště.
2: Největší muzika Kálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
3: Společnost VAPE Kroměříž nabízí volné pozice pro obsluhu CNC kovoobráběcích strojů a jiných technologií v trojsměnném provozu. Předností je vyučení a praxe v oboru. Nabízíme zajímavé platové ohodnocení a výhodné benefity. Nástup možný i hned. Další informace o firmě naleznete na našich webech www.vape.cz a vape.eu. Svůj životopis můžete zaslat na adresu romana.mlcochova@vape.cz nebo volat na telefonní číslo 573 308 131.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Zastupitelstvo města Kroměříže se sejde ve čtvrtek. Slížany získají nové zázemí a Zlín se chystá na první letní zápas.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Ve čtvrtek 18. června se uskuteční další zasedání zastupitelstva města Kroměříže. Jednání začne v 16 hodin v budově radnice a je otevřené veřejnosti. Na programu budou například majetkové a finanční záležitosti města, rozpočtová opatření, podpora sociální práce nebo pravidla pro pořádání kulturních a sportovních akcí. Občané se mohou jednání osobně zúčastnit.
0: Kroměřížsko.
1: Místní část Slížany u Morkovice dočká nového zázemí pro sport i společenský život. Vznikne zde objekt se společenskou místností, sociálním zařízením, skladem a zastřešeným pódiem. Stavba za 4,5 milionu korun má sloužit sportovcům, spolkům i kulturním akcím. Zlínský kraj projekt podpoří dotací přes 2 miliony korun.
0: Zlínsko.
1: Otrokovice řeší sérii případů úmyslného poškozování stromů na veřejných prostranstvích. Během několika týdnů eviduje město už 9 poškozených dřevin ve 2 lokalitách. Pachatel na kmenech zanechal navrtání a další mechanické poškození, kvůli kterým některé stromy uschly. Případ prověřuje policie a radnice žádá veřejnost o pomoc. Lidé mohou oznámit podezřelé chování v okolí stromů městské policie. Škody podle předběžných odhadů dosahují desítek tisíc korun.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Fotbalisté FC Zlín zahájili přípravu na novou sezónu a už o víkendu je čeká první přípravné utkání. V sobotu 20. června se ve Spytihněvi střetnou se slovenským týmem FC Petržalka. Pro Ševce půjde o první prověrku před návratem do nejvyšší soutěže. Během letní přípravy mají v plánu odehrát celkem 8 přípravných zápasů a absolvovat také soustředění v Polsku.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Hezkou středu vám z Rádia Kroměříž přeje Nikol Hlaváčová. Dneska nám kalendář píše 17. června a svátek slaví Adolf a Adina. Začneme nejprve s dámou. Jméno Adina je hebrejského původu a znamená jemná, citlivá dívka. Toto jméno u nás není moc obvyklé, hrdě jej nosí okolo 650 žen. Svátek nám také slaví Adolfové. Jméno je počeštělá verze starogermánských jmen Antawolf a Antahulf a vykládá se jako ušlechtilý vlk. V Česku máme přes 2 500 mužů, co toto jméno nosí. Já Adolfům a Adinám přeji krásné jmeniny a vám ostatním všude tam, kde posloucháte, přeji hezký středeční den.
0: Open Air Festival. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Q, Premiér, Metalinda nebo Hoveda SK. Vstupenky pouze online na www.výstavištěkroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. Generálním sponzorem akce je společnost Levné matrace online. Akci podporuje Zlínský kraj, Montkovo, výrobce hal, Homer Stav, stavební firma, M-Service, prodejce aut Citroen a Dongfeng. A na akci poteče proudem Krušovický bohém. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června na Kroměřížském výstavišti. Více na www.radiokroměříž.cz.

0: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Manky Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
1: Hledáte stabilní práci v Kroměříži? Alutex Slévárna AL, firma s 30-letou tradicí, přijme nové zaměstnance na pozici slévárenský dělník Sléva. Nabízíme nástupní plat od 35 do 45 tisíc korun měsíčně. Práci na hlavní pracovní poměr, zaškolení, příplatky, příspěvky na stravování a další benefity. Pracoviště najdete v Kaplanově ulici v Kroměříži. Volejte 602 166 572 nebo navštivte web alutex.cz. Alutex Slévárna AL. Stabilní práce v Kroměříži.

0: Společnost Homer Stav najdete v Kroměříži na Skopalíkově ulici. Zabýváme se komplexní stavební činností, včetně inteligentních instalací vycházejících z průmyslové automatizace. Umíme, co jiní neumí.
1: Richarde, co děláš?
2: Spravuju ti to světlo.
1: Cože? Ty si nepamatuješ, jak to dopadlo minule? Říkala jsem ti, ať zavoláš někoho, kdo to fakt umí.
2: Ale prosím tě, koho bysme volali?
1: No, vidíš, co jsem ti říkala?
3: Jiskří vám to doma? Helm. Elektromontáže. Kroměříž. Hlavně v klidu.
4: Hledáme obchodníka pro práci v e-shopu Levné matrace EU. Částečná znalost účetnictví výhodou. Nabízíme stabilní zázemí, férové jednání, zajímavé ohodnocení a prostor pro vlastní růst. Levné matrace EU. Telefon 777 294 102.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Zastupitelstvo města Kroměříže se sejde ve čtvrtek. Slížany získají nové zázemí a Zlín se chystá na první letní zápas.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Ve čtvrtek 18. června se uskuteční další zasedání zastupitelstva města Kroměříže. Jednání začne v 16 hodin v budově radnice a je otevřené veřejnosti. Na programu budou například majetkové a finanční záležitosti města, rozpočtová opatření, podpora sociální práce nebo pravidla pro pořádání kulturních a sportovních akcí. Občané se mohou jednání osobně zúčastnit.
0: Kroměřížsko.
1: Místní část Slížany u Morkovice dočká nového zázemí pro sport i společenský život. Vznikne zde objekt se společenskou místností, sociálním zařízením, skladem a zastřešeným pódiem. Stavba za 4,5 milionu korun má sloužit sportovcům, spolkům i kulturním akcím. Zlínský kraj projekt podpoří dotací přes 2 miliony korun.
0: Zlínsko.
1: Otrokovice řeší sérii případů úmyslného poškozování stromů na veřejných prostranstvích. Během několika týdnů eviduje město už 9 poškozených dřevin ve dvou lokalitách. Pachatel na kmenech zanechal navrtání a další mechanické poškození, kvůli kterým některé stromy uschly. Případ prověřuje policie a radnice žádá veřejnost o pomoc. Lidé mohou oznámit podezřelé chování v okolí stromů městské policie. Škody podle předběžných odhadů dosahují desítek tisíc korun.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Fotbalisté FC Zlín zahájili přípravu na novou sezónu a už o víkendu je čeká první přípravné utkání. V sobotu 20. června se ve Spytihně vystřetnou se slovenským týmem FC Petržalka. Pro Ševce půjde o první prověrku před návratem do nejvyšší soutěže. Během letní přípravy mají v plánu odehrát celkem 8 přípravných zápasů a absolvovat také soustředění v Polsku.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Poslechu vás vítá Rádio Kroměříž. Následuje další díl seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. Kuřavková katastrofa. Slyšeli jste někdy o ní? V červenci 1895 totiž došlo v důsledku havárie a výbuchu v dolu k propadnutí celé jedné mostecké čtvrti. Kuřavka byl lidový pojem pro nadložení vrstvu jemného křemičitého písku. Ten po nasáknutí vodou není stabilní a začíná se chovat jako kaparina. V případě narušení tohoto nadloží dochází k zaplavení dolů, pohybům, propadům a zanesení důlních komunikací. To byl i případ 19. července 1895. První dům se zřítil v Plynárenské ulici a záhy následoval kolaps téměř celé čtvrti mezi říčkou Bělá a nádražím. Přímo se zřítilo nebo propadlo 25 domů a další desítky byly poškozeny. Zhroutil se také hotel i nová administrativní budova uhelné společnosti. Celkem si muselo hledat nové přístřeší 2500 osob a to tehdy měl most asi 15 000 obyvatel.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž. Mont Blanc, Mont Everest a nyní i Mont Kovo. Pokud vaše podnikání roste pořád vzhůru a potřebujete nové větší prostory, pak to rychle a profesionálně vyřeší Mont Kovo. Montované haly na klíč. Za 30 let jsme postavili více než 1000 hal po celém Česku i Slovensku. Pro všechny druhy podnikání. A postavíme i tu vaši. Kvalita, individuální přístup a komplexní služby. Pomůžeme vám dostat se na vrchol. Mont Kovo. Jedničky v montovaných halách. www.montkovo.cz.
4: Sen? Ne, realita. Nové SUV Citroën C5 Aircross. Až s 8letou zárukou.
5: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroën, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
6: Open Air Festival. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Q,

Metalinda. Nebo hovega.sk. Slováci, my sme radi, že máme také krásne baby. Vstupenky pouze online na www.výstaviště-kroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. A na akci poteče proudem Krušovický bohem. Generálním sponzorem akce je společnost Levné matrace online. Více na www.radiokroměříž.cz. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června na kroměřížském výstavišti.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Škodí větrné elektrárny životnímu prostředí a jsou vůbec k něčemu dobré? Na tyto otázky se vám 17. června od 17 hodin pokusí odpovědět energetický expert hnutí Duha Jan Rovenský na přednášce o větrných elektrárnách. Zaměří se i na to, jaké negativní vlivy na životní prostředí mají a co se s tím dá dělat. Probere jejich vliv na cenu elektřiny a zmíní se o tom, jakou zkušenost s nimi mají ve světě. Diskutovat bude i o návrhu tzv. Akceleračních oblastí. To vše hlavně řečí čísel, ale i příběhu lidí, kteří mají s větrnou energetikou osobní zkušenost. Akce se koná 17. června od 17 hodin v konferenčním sále knihovny Kroměříska.
2: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.
3: Společnost Vape Kroměříž nabízí volné pozice pro obsluhu CNC kovoobráběcích strojů a jiných technologií v trojsměnném provozu. Předností je vyučení a praxe v oboru. Nabízíme zajímavé platové ohodnocení a výhodné benefity. Nástup možný ihned. Další informace o firmě naleznete na našich webech www.vape.cz a vape.eu. Svůj životopis můžete zaslat na adresu Romana @vape.cz nebo volat na telefonní číslo 573 308 131.
4: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
5: M-Service Kroměříž. Váš partner provozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
6: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
0: Holešov, Přerov, Kroměříž na 103,3 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
1: Hledáte stabilní práci v Kroměříži? Alutex Slévárna AL, firma s 30letou tradicí, přijme nové zaměstnance na pozici slévárenský dělník slévač. Nabízíme nástupní plat od 35 do 45 tisíc korun měsíčně. Práci na hlavní pracovní poměr, zaškolení, příplatky, příspěvky na stravování a další benefity. Pracoviště najdete v Kaplanově ulici v Kroměříži. Volejte 602 166 572 nebo navštivte web alutex.cz. Alutex Slévárna AL. Stabilní práce v Kroměříži.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Nemocnice prověřila krizovou připravenost. V Bystřici pod Hostýnem vznikne nové sportoviště a kroměřiští atleti zazářili na mistrovství.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: V úterý se kroměřížská nemocnice zapojila do rozsáhlého taktického cvičení složek integrovaného záchranného systému. Scénář počítal s požárem v psychiatrické nemocnici v Kroměříži a transportem zraněných pacientů do nemocnice. Zdravotníci si vyzkoušeli příjem většího počtu pacientů, jejich třídění i spolupráci se záchranáři. Do cvičení se zapojilo více než 130 lidí a cílem bylo ověřit připravenost na mimořádné události a krizové situace.
0: Kroměřížsko.
1: Sportovní vyžití v Bystřici pod Hostýnem se brzy rozšíří. V Lipnické ulici má vyrůst moderní sportovní areál s víceúčelovým hřištěm pro fotbal i další týmové sporty. Součástí projektu bude také workoutová zóna pro individuální cvičení pod širým nebem. Areál nabídne umělé osvětlení, 4metrové oplocení i nový mobiliář, včetně laviček, odpadkových košů a informační tabule. Sportovat tak bude možné i ve večerních hodinách. Město už pro projekt získalo potřebné souhlasy a připravuje jeho realizaci.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj plánuje založit vlastní

0: státní veřejnou výzkumnou instituci. Jejím úkolem bude propojit vědu, školy, firmy i veřejnou správu a pomáhat s rozvojem regionu. Zaměřit se má například na zdravotnictví, vzdělávání, sociální služby nebo chytrá řešení pro města a obce. Pokud projekt získá definitivní schválení, nová instituce by měla zahájit činnost začátkem roku 2027 v bývalém baťovském areálu ve Zlíně.
1: Rádio Kroměříž Sport.
0: Mladí atleti z Kroměříže uspěli na mistrovství Moravy a Slezska v Opavě. Domů přivezli několik medailí, včetně mistrovského titulu. O zlatou medaili se postaral tým Gerec Slunečný, který ovládl běh na 1500 metrů a stal se mistrem Moravy a Slezska. Další cenné kovy přidali jeho kluboví kolegové v běžeckých, skokanských a vrhačských disciplínách. Úspěšné vystoupení potvrdilo kvalitní práci kroměřížského atletického oddílu a dobrou formu jeho mladých závodníků před vrcholem letní sezóny.
1: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
1: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Slabé stránky. Neradi to přiznáváme, ale máme je všichni. Někdo se rychle naštve, na někoho není úplně spoleh, někdo je naopak až moc opatrný a zodpovědný, někdo zapomíná na věci, někdo chodí pozdě. Myslím, že nikdo z nás není dokonalý a sem tam je zdravé si to o sobě přiznat, že nejsme dokonalí a jsme prostě jenom lidi. Třeba má slabá stránka je dochvilnost a věčně všude chodím na poslední chvíli, anebo pár minutek po. Pak taky sem tam neposlouchám, co mi lidi říkají a hodím se do takového módu mimo záznam. No a pak nastává ta situace, to jsi mi ale neříkala. No a ono ejhle. Ale hold, někdy se těchto stránek nejde jen tak zbavit, ale pokud to opravdu tak je, tak si myslím, že přiznat si je, přijmout je a sem tam se za ně omluvit, je takové menší vítězství v boji proti nim a je to prostě ukázka, že jsme jenom lidi. Tak na to příště pamatujte.
2: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness Hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
3: Open Air Festival, největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Q, Premiér, Metalinda nebo Hoveda SK. Vstupenky pouze online na www.výstavištěkroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. Generálním sponzorem akce je společnost Levné matrace online. Akci podporuje Zlínský kraj, Montkovo výrobce hal, Homer Stav stavební firma, M-Service prodejce aut Citroen a Dongfeng. A na akci poteče proudem Krušovický bohém. Největší zábava na Moravě v sobotu 27. června na kroměřížském výstavišti. Více na www.radiokroměříž.cz.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Dálnice D49 z Holešova do Fryšťáku by se měla otevřít 20. června. Zveřejnila to společnost Pragoprojekt, která stavbu projektovala. Řidiči by tak mohli využívat celý 17-kilometrový úsek z Hulína k provizornímu dálničnímu sjezdu na Zlín u Fryšťáku. Základní kámen dálnice byl přitom položen už v roce 2008. Kvůli nedostatku peněz, soudním sporům a chybám v úředních rozhodnutích se dokončení dálnice několikrát oddálilo. Budování dálnice obnovili silničáři v roce 2021. Úsek dálnice odvede část transitní dopravy ze Zlína, Otrokovic na Zlínsku, Holešova, Hulína a dalších obcí na Kroměřížsku a Zlínsku. Po dostavbě dalších částí dálnice v budoucnu propojí střední a východní Moravu se Slovenskem.
0: Hledáme obchodníka pro práci v e-shopu Levné matrace EU. Částečná znalost účetnictví výhodou. Nabízíme stabilní zázemí, férové jednání, zajímavé ohodnocení a prostor pro vlastní růst. Levné matrace EU. Telefon 777 294 102.

0: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
1: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
2: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Zastupitelstvo města Kroměříže se sejde ve čtvrtek. Slížany získají nové zázemí a Zlín se chystá na první letní zápas.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Ve čtvrtek 18. června se uskuteční další zasedání zastupitelstva města Kroměříže. Jednání začne v 16 hodin v budově radnice a je otevřené veřejnosti. Na programu budou například majetkové a finanční záležitosti města, rozpočtová opatření, podpora sociální práce nebo pravidla pro pořádání kulturních a sportovních akcí. Občané se mohou jednání osobně zúčastnit.
0: Kroměřížsko.
1: Místní část Slížany u Morkovice dočká nového zázemí pro sport i společenský život. Vznikne zde objekt se společenskou místností, sociálním zařízením, skladem a zastřešeným pódiem. Stavba za 4,5 milionu korun má sloužit sportovcům, spolkům i kulturním akcím. Zlínský kraj projekt podpoří dotací přes 2 miliony korun.
0: Zlínsko.
1: Otrokovice řeší sérii případů úmyslného poškozování stromů na veřejných prostranstvích. Během několika týdnů eviduje město už 9 poškozených dřevin ve 2 lokalitách. Pachatel na kmenech zanechal navrtání a další mechanické poškození, kvůli kterým některé stromy uschly. Případ prověřuje policie a radnice žádá veřejnost o pomoc. Lidé mohou oznámit podezřelé chování v okolí stromů městské policie. Škody podle předběžných odhadů dosahují desítek tisíc korun.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Fotbalisté FC Zlín zahájili přípravu na novou sezónu a už o víkendu je čeká první přípravné utkání. V sobotu 20. června se ve Spytihněvi střetnou se slovenským týmem FC Petržalka. Pro Ševce půjde o první prověrku před návratem do nejvyšší soutěže. Během letní přípravy mají v plánu odehrát celkem 8 přípravných zápasů a absolvovat také soustředění v Polsku.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Příběh hraček neboli Toy Story je pohádka, co vychovala jednu celou generaci dětí a co směle pokračuje dál. Nyní dorazí do kin už pátý díl a představí svým divákům další strasti, co Woody a Buzz Raketák budou muset zvládnout. Oblíbená parta hraček se vrací v novém dobrodružství, které je postaví před výzvu odpovídající dnešní době. Woody, Buzz Raketák, Jessie i Vidlík zjišťují, že svět dětského pokoje už dávno není jen o fantazii a klasických hrách. Do jejich života vstupuje moderní technologie. Chytrý tablet ve tvaru žáby, přezdívaný Žabletka. A s ní i zcela nové pořádky. Toy Story 5 Příběh hraček přináší další kapitolu příběhu, který dokazuje, že opravdové přátelství a síla představivosti mají své místo i v digitální éře. Tak do nekonečna a ještě dál.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž.
2: Dobrá vinotéka, to je víc jak dobrý životní styl. Navštivte naši vinotéku na Havlíčkově ulici v Kroměříži. Specializujeme se na prodej kvalitních moravských vín od nejlepších moravských vinařů. Vinotéku najdete a navštivte ve vile u nemocnice na Havlíčkově ulici. Vinotéka je tu pro vás. www.vinoteka-kroměříž.cz a www.vino-skks.cz z Babic u Uherského Hradiště.
3: Sen? Ne. Realita. Nové SUV Citroen C5 Aircross. Až s 8letou zárukou.
4: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
5: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
6: Open Air Festival. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rokové legendy, jako jsou Tip Top Kvé.

nebo hovega.sk. Slováci, my sme radi, že máme také krásne baby. Vstupenky pouze online na www.výstaviště-kroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. A na akci poteče proudem Krušovický bohem. Generálním sponzorem akce je společnost Levné matrace online. Více na www.radiokroměříž.cz. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června na Kroměřížském výstavišti. Společnost VAPE Kroměříž nabízí volné pozice pro obsluhu CNC kovoobráběcích strojů a jiných technologií v trojsměnném provozu. Předností je vyučení a praxe v oboru. Nabízíme zajímavé platové ohodnocení a výhodné benefity. Nástup možný i hned. Další informace o firmě naleznete na našich webech www.vape.cz a vape.eu. Svůj životopis můžete zaslat na adresu romana.mlcochova@vape.cz nebo volat na telefonní číslo 573 308 131.

0: Rádio Kroměříž. Ahoj, tady kapela Vohnout. Zdravíme posluchače Rádia Kroměříž.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princezna, nastavím dlaň a požadu.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Město Bystřice pod Hostýnem od 1. června 2026 spustilo nový program pro kastraci koček a kocourů. Jehož cílem je omezit nárůst počtu opuštěných zvířat ve městě. Každý chovatel s trvalým bydlištěm v Bystřici pod Hostýnem, včetně Bílavska, Hlinska pod Hostýnem, Rychlova a Sovadiny, si může o příspěvek zažádat. Žádat lze jednou ročně na jeden zákrok provedený v roce 2026, nejpozději do 3 měsíců od provedení veterinárního zákroku. Žádosti lze vyřídit v úřední dny na podatelně městského úřadu nebo na oddělení životního prostředí. Formulář žádosti a kompletní pravidla zájemci najdou na webových stránkách města.

Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž.

0: was just like a song when we were young.
1: Společnost Homerstav najdete v Kroměříži na Skopalíkově ulici. Zabýváme se komplexní stavební činností, včetně inteligentních instalací vycházejících z průmyslové automatizace. Umíme, co jiní neumí.
2: Richarde, co děláš?
3: Spravuju ti to světlo.
2: Cože? Ty si nepamatuješ, jak to dopadlo minule? Říkala jsem ti, ať zavoláš někoho, kdo to fakt umí.
3: Ale prosím tě, koho bysme volali?
2: No, vidíš, co jsem ti říkala?
4: Jiskří vám to doma? Helm. Elektromontáže, Kroměříž. Hlavně v klidu.
5: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Nemocnice prověřila krizovou připravenost. V Bystřici pod Hostýnem vznikne nové sportoviště a kroměřiští atleti zazářili na mistrovství.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: V úterý se kroměřížská nemocnice zapojila do rozsáhlého taktického cvičení složek integrovaného záchranného systému. Scénář počítal s požárem v psychiatrické nemocnici v Kroměříži a transportem zraněných pacientů do nemocnice. Zdravotníci si vyzkoušeli příjem většího počtu pacientů, jejich třídění i spolupráci se záchranáři. Do cvičení se zapojilo více než 130 lidí a cílem bylo ověřit připravenost na mimořádné události a krizové situace.
0: Kroměřížsko.
1: Sportovní vyžití v Bystřici pod Hostýnem se brzy rozšíří. V Lipnické ulici má vyrůst moderní sportovní areál s víceúčelovým hřištěm pro fotbal i další týmové sporty. Součástí projektu bude také workoutová zóna pro individuální cvičení pod širým nebem. Areál nabídne umělé osvětlení, 4metrové oplocení i nový mobiliář, včetně laviček, odpadkových košů a informační tabule. Sportovat tak bude možné i ve večerních hodinách. Město už pro projekt získalo potřebné souhlasy a připravuje jeho realizaci.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj plánuje založit vlastní veřejnou výzkumnou instituci. Jejím úkolem bude propojit vědu, školy, firmy i veřejnou správu a pomáhat s rozvojem regionu. Zaměřit se má například na zdravotnictví, vzdělávání, sociální služby nebo chytrá řešení pro města a obce. Pokud projekt získá definitivní schválení, nová instituce by měla zahájit činnost začátkem roku 2027 v bývalém baťovském areálu ve Zlíně.
0: Rádio Kroměříž, sport.
1: Mladí atleti z Kroměříže uspěli na mistrovství Moravy a Slezska v Opavě. Domů přivezli několik medailí, včetně mistrovského titulu. O zlatou medaili se postaral tým Gerec Slunečný, který ovládl běh na 1500 metrů a stal se mistrem Moravy a Slezska. Další cenné kovy přidali jeho kluboví kolegové v běžeckých, skokanských a vrhačských disciplínách. Úspěšné vystoupení potvrdilo kvalitní práci kroměřížského atletického oddílu a dobrou formu jeho mladých závodníků před vrcholem letní sezóny.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Open Air Festival, největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Q, Premiér, Metalinda nebo Hoveda SK. Vstupenky pouze online na www.výstavištekroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. Generálním sponzorem akce je společnost Levné matrace online. Akci podporuje Zlínský kraj, Montkovo výrobce hal, Homer Stav, stavební firma, M-Service, prodejce aut Citroen a Dongfeng. A na akci poteče proudem Krušovický bohém. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června na kroměřížském výstavišti. Více na www.radiokroměříž.cz.
1: Rádio Kroměříž, 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
2: Jsem v vůně, kterou plaveš, když proskočím tě srdcem. Jsem hra, co neohraješ, jsem nic, co zmizí v ruce. Jsem za soumraku v buše, její duše, co tě tak pálí.

jsem tři trubky, jeden buben, jsem vesmír, co ti ladí. Jsem první červen, když je duben, a ostří, co tě hladí. Jsem vůně, která sviští, když proskočíš mi srdcem.

Mont Blanc, Mont Everest a nyní i Mont Kovo. Pokud vaše podnikání roste pořád vzhůru a potřebujete nové větší prostory, pak to rychle a profesionálně vyřeší Mont Kovo. Montované haly na klíč. Za 30 let jsme postavili více než 1000 hal po celém Česku i Slovensku. Pro všechny druhy podnikání. A postavíme i tu vaši. Kvalita, individuální přístup a komplexní služby. Pomůžeme vám dostat se na vrchol. Mont Kovo. Jedničky v montovaných halách. www.montkovo.cz

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Poslechu vás vítá Rádio Kroměříž. Následuje další díl seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. Kuřavková katastrofa. Slyšeli jste někdy o ní? V červenci 1895 totiž došlo v důsledku havárie a výbuchu v dolu k propadnutí celé jedné mostecké čtvrti. Kuřavka byl lidový pojem pro nadložení vrstvu jemného křemíčitého písku. Ten po nasáknutí vodou není stabilní a začíná se chovat jako kapalina. V případě narušení tohoto nadloží dochází k zaplavení dolů, pohybům, propadům a zanesení důlních komunikací. To byl i případ 19. července 1895. První dům se zřítil v Plynárenské ulici a záhy následoval kolaps téměř celé čtvrti mezi říčkou Bělá a nádražím. Přímo se zřítilo nebo propadlo 25 domů a další desítky byly poškozeny. Zhroutil se také hotel i nová administrativní budova uhelné společnosti. Celkem si muselo hledat nové přístřeší 2500 osob a to tehdy měl most asi 15 000 obyvatel.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.

Jsme si blíž i na Uherskohradišťsku.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Zastupitelstvo města Kroměříže se sejde ve čtvrtek. Slížany získají nové zázemí a Zlín se chystá na první letní zápas.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Ve čtvrtek 18. června se uskuteční další zasedání zastupitelstva města Kroměříže. Jednání začne v 16 hodin v budově radnice a je otevřené veřejnosti. Na programu budou například majetkové a finanční záležitosti města, rozpočtová opatření, podpora sociální práce nebo pravidla pro pořádání kulturních a sportovních akcí. Občané se mohou jednání osobně zúčastnit.
0: Kroměřížsko.
1: Místní část Slížany u Morkovice dočká nového zázemí pro sport i společenský život. Vznikne zde objekt se společenskou místností, sociálním zařízením, skladem a zastřešeným pódiem. Stavba za 4,5 milionu korun má sloužit sportovcům, spolkům i kulturním akcím. Zlínský kraj projekt podpoří dotací přes 2 miliony korun.
0: Zlínsko.
1: Otrokovice řeší sérii případů úmyslného poškozování stromů na veřejných prostranstvích. Během několika týdnů eviduje město už 9 poškozených dřevin ve 2 lokalitách. Pachatel na kmenech zanechal navrtání a další mechanické poškození, kvůli kterým některé stromy uschly. Případ prověřuje policie a radnice žádá veřejnost o pomoc. Lidé mohou oznámit podezřelé chování v okolí stromů městské policie. Škody podle předběžných odhadů dosahují desítek tisíc korun.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Fotbalisté FC Zlín zahájili přípravu na novou sezónu a už o víkendu je čeká první přípravné utkání. V sobotu 20. června se ve Spytihně vystřetnou se slovenským týmem FC Petržalka. Pro Ševce půjde o první prověrku před návratem do nejvyšší soutěže. Během letní přípravy mají v plánu odehrát celkem 8 přípravných zápasů a absolvovat také soustředění v Polsku.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Open Air Festival, největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Queen,

0: Metalinda. Nebo hovega.sk. Vstupenky pouze online na www.výstaviště-kroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. A na akci poteče proudem Krušovický bohem. Generálním sponzorem akce je společnost Levné matrace online. Více na www.radiokroměříž.cz. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června na Kroměřížském výstavišti.
1: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.
2: Kapela Portless je vám stále blíž. Zdravíme Rádio Kroměříž.

0: Krom. Rádio Kroměříž.
1: Slabé stránky. Neradi to přiznáváme, ale máme je všichni. Někdo se rychle naštve, na někoho není úplně spoleh, někdo je naopak až moc opatrný a zodpovědný, někdo zapomíná na věci, někdo chodí pozdě. Myslím, že nikdo z nás není dokonalý a sem tam je zdravé si to o sobě přiznat, že nejsme dokonalí a jsme prostě jenom lidi. Třeba má slabá stránka je dochvilnost a věčně všude chodím na poslední chvíli, anebo pár minutek po. Pak taky sem tam neposlouchám, co mi lidi říkají a hodím se do takového módu mimo záznam. No a pak nastává ta situace, to jsi mi ale neříkala. No a ono ejhle. Ale hold, někdy se těchto stránek nejde jen tak zbavit, ale pokud to opravdu tak je, tak si myslím, že přiznat si je, přijmout je a sem tam se za ně omluvit, je takové menší vítězství v boji proti nim a je to prostě ukázka, že jsme jenom lidi. Tak na to příště pamatujte.
2: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
0: Rádio Kroměříž a večerní pohoda.

Dobrá vinotéka, to je víc jak dobrý životní styl. Navštivte naši vinotéku na Havlíčkově ulici v Kroměříži. Specializujeme se na prodej kvalitních moravských vín od nejlepších moravských vinařů. Vinotéku najdete a navštivte ve vile u nemocnice na Havlíčkově ulici. Vinotéka je tu pro vás. www.vinoteka-kroměříž.cz a www.vino-skks.cz z Babic u Uherského Hradiště.

0: zbylé členy kapely, protože tam se objeví ten správný pohled nebo úhel pohledu na tuhle kapelu. Pochopíte, o čem to je?
1: Takže vlastně kapela je složena jako z viacerých hračov z Evropy a z Azie. Původně tam byla ještě i Amerika, momentálně to je čisto euroazijská. Je tam hlavní kytarista a původní zakladatel Biggie. On je vlastně z Tajska, z Bangkoku, a pak ostatní jsme Česká republika, já na base, potom Anira, zpěvačka z Ukrajiny, a Diego ze Španělska, on hrá na klávesi.
0: Bubeníka jsme záměrně vynechali, protože, no už si to řekni sám.
1: No, jsou to všecky, protože nemáme stáleho bubeníka, spolupracujeme s dalšími bubeníkmi, třeba z Belgicka, z Nizozemska, momentálně jsme v tomto jako stálom složení.
0: Ovšem, pojďme už pustit tu první písničku, kterou dnešní rokový žvanec vlastně odpálíme. Já mohu říct jenom to, že to opravdu stojí za to, takže metalisti, nachystejte se opravdu na ten správný nátěr, protože tuhle kapelu vlastně muzikanti i ve světě přirovnávají k tomu nejvyššímu levelu, a tou je kapela Dream Theater. A to nasvědčuje opravdu tomu, že to bude opravdu muzikantský nátěr, takže co jsi vybral jako první písničku?
1: Tak já bych som vybral prvou pesničku z našeho posledného alba Demonology a pesnička se volá Lucifer.
0: Já už to mám nachystaný a všem posluchačům rokového žvance přeji, užijte si to.

0: Wow, tak tohle byl opravdu nátěr a já k tomu nemám co říct. Akorát posluchačům Rokového žvance teď prozradím, že jestli chtějí slyšet tuhle kapelu naživo, tak mají možnost na letošní Masters of Rock na hlavní stage spolu s Halloweenama, Udem, Rasmus a tak dále. Ale teď otázka, Janko, jak ses do téhle skvělé kapely vlastně dostal?
1: Takže ona to byla skoro taková velká náhoda a takový husarský kusok, protože já mám maličké studio u Vsetina a jednoho dňa sa mi prostě ozval Biggie z Melodious Day, to je s tím, že budu hrát na Masters of Rock na hlavnom stage a potrebovali by využít moje studio, aby si mohli zrobiť nějakou generálnu zkušku. A já jsem se tak pozeral na to svoje studio, že já mám takové maličké a taková velká kapela, keby že tu přijde, tak by mi asi zbortila barak alebo čo. Tak jsem dal Biggie mu list prostě okolních studií v okolí a s tým, že prostě ať kontaktuje ich, a po pár dňach sa mi zase ozval s tým, že vlastne všetky štúdia mali dookola akože plné termíny. Tak som vravel, že dobre, tak vám zabukujeme ako termín. Tak ja som sa na to nejak nachystal a keď prišiel Masters of Rock, tak sa vlastne stretla celá kapela u mňa. Je to prostě ako u Vsetina malička dedinka, takže prišiel prostě Biggie z Thajska, z Bangkoku, kytarista. Prišiel basák, vtedy ešte Oli Bernstein, z Japonska, on momentálne napríklad pôsobí v kapeli ako Illusion Force, tiež akože veľmi super a podobná kapela. Prišiel spevák z New Yorku, z Ameriky, Max Cruz, a potom prišiel ešte bubeník z Belgicka, CB Hermans, on teraz hrá v super kapele Coffee Feeder. Môžete ju treba zvídať na rôznych festivalov, nielen po Českej republike, ale rôzne po Európe. No a títo všetci prišli vlastne, stretli sa u mňa, u Vsetina v malej dedinke, a sranda bola v tom, že všetci títo hráči sa medzi sebou potkali prvýkrát. Ja som ich nazvučil, dali si skúšku, dvakrát si vlastne prešli celý ten playlist úplne bez chyby. Ja som čumal, že jak je to možné, že na tak zložitú a rýchlu hudbu proste ako toto všetko úplne v pohode zahrali. A tak sme boli nejak tak v kontaktu s Biggiem, až som dostal vlastne nabídku, že som s nimi mohol ísť na ten Masters of Rock s tým, že by som im robil techniku a vlastne audio, nejakú tú podporu, pretože som ešte zaisťoval ako audio stopy, video stopy z toho festivalu. No a potom nejak tak čas plynul a jakmile boli Vianoce, tak sa ma Biggie spýtal, že či by som si s nimi nechcel zahrať festival jeden. Zrovna bol vtedy Metal Fest v Plzni 2024. Tak ja som ani vôbec nerozmýšľal, šiel som do toho a po vlastne tomto festivalu, kedy som ho odohral s nimi, tak som dostal nabídku, že mohol som hrávať s nimi akože na furt. Takže tak nějak.
0: Já o tobě vím, že jsi výborný basák a myslím, že oni to zjistili z těch videí a vzali tě, no, tak měl štěstí.
1: No, já jsem za to velmi rád, že jako máme hodně posluchačů nielen v Evropě, ale i v Asii, a podobná hudba je jako hodně žádaná i na těchto velkých festivalů, za to jsem velmi rád a vděčný. A iba to bych chtěl podotknout, že vlastně ten bývalý basák, ten Oli Bernstein z toho Japonska, on tam byl skoro takový záskok, protože Melodious Day to je vtedy ještě jako nemali stáleho bubeníka a nemali stáleho basáka, takže dostal jsem jako nabídku, že bych si mohl vyzkoušet s nimi jeden ten festival, a jakmile si Biggie všiml, že, jako, že to nějak tak zvládním zahrať, tak som potom dostal tu nabídku. On ještě aj mi potom vrál Biggie, že predtým, než sa ma ako na toto dotázal, tak si všimal treba, kde som hral, pretože som pôsobil aj v iných progresívnych a rokových kapiel, napríklad v Prahe, v kapere Opera a podobne. A už som mal za sebou nejaké vlastne tieto štýly odohrané.
0: No ale my teď poďme vybrať další písničku, kterou by sme teď posluchačům Rokového žvance pustili. Co to bude?
1: Tak ja by som chcel vybrať pesničku Novelist. Je to asi od nás taká najznámejšia pesnička a tu hrávame na každom festivalu, s ktorou zakončujeme vždycky setlist.

0: a 88,2 FM Uhersko Hradišťko.
1: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.
2: Jsme si blíž.
3: Teď přichází asi ta chvíle, kdybychom mohli objasnit posluchačům rokového žvance s mým dnešním hostem Janem Fierkem z kapely Melodius Dejte to, že mají krásnou zpěvačku, která dokáže se svým hlasem takový věci, které mě zkrátka padly sánky, a navíc je to péro jak cip.
4: Takže naša nová zpěvačka se volá Anira, ona je z Ukrajiny a vlastně Biggie, náš kytarista, si ji všimnul na Ukrajina má talent a ona se dostala až do samotného finále, což je jako velký úspěch. A Biggie vtedy dal vlastně Anire nabídku, že či by se připojila na natáčení nového albumu Demonology. Anira potom sa nejak tak pripojila, naspievala si nejaké tie svoje party, všetko vyšlo a vznikla nová pesnička Večery, ktorú si môžeme momentálne dať.
3: A my sa do ní krásne ponoříme. Príjemný poslech.

0: Skvělá věc a můj pocitový ukazatel skvělé muziky je, aby si mi rozumel, teraz to povím slovensky, Zimomriavky. Mimochodem, k téhle písnice existuje videoklip, který si posluchači mohou jít zhlédnout, ale poprosím až po té 20. hodině.
1: Ano, můžete si ho najít na YouTube, prostě melodiu zdejte a keď si napíšete Witchery s dvojitým V, tak na vás hned vyskočí.
0: A vyskočí také na vás krásná ženská z téhle skvělé kapely Melodius Deite Anira. My si ale pustíme další písničku z vaší tvorby. Co to bude?
1: Takže další pesnička je Saint Gabriel. Je to vlastně pesnička zo starších alb, konkrétně z třetího alba, epizoda 3 Archanděli a Olympiani v prekladu z angličtiny. A je to vlastně zajímavé album v tom, že vtedy Melodius Deite prechádzalo stavom, kedy sa tam rôzne menili členovia a zrovna sem Melodius Deite si nasadilo laťku celkom vysoko, kedy hodne experimentovali s progresívnou hudbou, s tvrdým metalom, s rýchlou hudbou, s power metalom a nejak tak vznikla vlastne kompozícia tohto albumu, kde sa hlavne aj texty odohrávajú rôznych ako fantasy a podobne.
0: Teď mi tak zavrtalo hlavou, co vlastne teď hraje Melodius Deite za styl v dnešnej dobe, tak?
1: Ja by som štýlovo túto kapolu, ako my sa radíme, štýlovo na Symphonic Power Progressive Metal.
0: A teď na vlách Rádia Kroměříž letí píseň Saint Gabriel kapely Melodius Deite. Příjemný poslech.

0: Rádio Kroměříž, 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uhersko-Hradišťko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Jsme si blíž.
2: Opět skvělá záležitost kapely Melodius Date, ale teď bychom mohli prozradit těm jásajícím metalovým nadšencům vlastně, že chystáte nové CDčko a v určitou dobu vyjde, tak o tom bychom teď mohli požvanit.
3: Takže v tomto novom složení teraz vlastně pracujeme na novom albumu, který vyjde buď to koncom tohto roka, alebo začátkem budúceho roka a představí se na velkom evropském turné z Rhapsody of Fire, kde budeme vlastně súčasťou. A tento album je vlastně tak trošku takový inovativní, protože hodně experimentujeme s progresivním metalom, s rychlým metalom, power metalom, ale ukazují se tam aj různé štýly jako klasiky, gotiky a symfoniky a celkový výsledok je vlastně hodně zajímavý a já si myslím, že posluchačům se to bude velmi páčit.
2: Já už vím, že v Asii vlastně máte tu velikánskou posluchačskou pozornost a ti vaši fanoušci tam vlastně na tohleto CDčko opravdu nedočkavě čekají.
3: Já si myslím, že tento štýl poslednou dobou se těší i velké oblibe nejen jako v samotné Asii, ale hlavně i v Evropě, což jako dokazuje to, že dostáváme nabídky třeba na různé evropské festivaly.
2: A na ty naše Vizovice?
3: Ano, tento rok se zase uvidíme na Masters of Rock. Na hlavné stage.
2: A to podotýkám, že je to vlastně pro všechny kapely obrovská podsta hrát na tom pódiu věnované Ronnie James Diovi.
3: No je to velká podsta pro nás, nejen jako pro mě jakožto muzikanta, ale já si myslím, že to je takový sen se dostat vždycky na takýto velký festival.
2: Přesně tak, ale teď už je čas nabídnout posluchačům rokového žvance další vaši skladbu.
3: Tak já bych teraz vybral pesničku Land of Fantasy, která je sice zo staršího alba, ale velmi se těší obľúbení len v Ázii, ale aj tu v Európe.

0: Teď otázka do tvého soukromí, něco o tobě, kdy vlastně začal na tu basu hrát, protože hodně muzikantů tě zná jako výborného basáka, sledujou tě a to hodně, hodně muzikantů.
1: Takže vlastně moje začátky na basgitare byly také trošku srandovné, protože od malička jsem byl velmi akčný, asi o nějakých 4-5 rokoch jsem si postavil velkou elektrikarskou dielňu, aktivně jsem se tomu venoval. Potom jsem se venoval aktivně hokejbalu a hokeju, kde jsem se během pár rokov dostal do nějakých vyšších seniorských lig a podobně. A jak mi ona už zdravě jako viacej nepovolovalo, protože ten hokej byl hodně náročný, tak jsem se začal venovat hudbě, protože jsem ji mal rád. A vybral jsem si basgitaru, lenže vtedy jsem přesně ani nevěděl, jako taká basgitara vypadá, tak zobral jsem si starou akustickou gitaru, která byla na poli rozbitá, natěhl jsem si tam nějaké staré struny, co jsem našel, takže dokopy mala 3 struny, která ani neladila, ani jsem vlastně nevěděl, že se taková gitara má ladit. A na tom jsem nějak tak začínal a jakmile jsem si potom kúpil svoju prvú bass gitaru, tak to bola proste taká stará Jolana Diamant, asi taková klasika ako v dnešnej dobe. A sranda bola v tom, že ešte mala povytrhávané všetky pražce, takže začiatky na ne boli hodne ťažké. No a tam som sa nejak tak žil s tou basou a postupne som začal na sebe pracovať a hrať s rôznymi lokálnymi kapelami a tak toto nejak proste začalo. No všetko bola taková náhoda v tomto. No,
0: no jak už som říkal, vlastne hodne muzikantu ťa sleduje a sledujou tě i muzikanti vlastně, nebo vás sledují muzikanti z těch nejvyšších pater muzikantského světa, což jsou vlastně Portnoy, Petrucci, vlastně Dream Theater. A když jsem viděl některé zahrané tebou ty party, tak mi to připomnělo hraní Johna Myunga vlastně.
1: Ano, dá se povedať, jako mě baví stále na sebe pracovat a já jsem taky strašně velký perfekcionista a já jsem si prešiel hodně štýlami, jako od popu, rocku, grungeu, metalu, cez aj strašně tvrdé hudby a nějak tak ma baví prostě na sebe pracovat v tom štýle, že stále je čo zlepšovať. Baví ma rôzne techniky ako slepu, tapingu, rýchlo hranie trsatkom, takže Melodious Date mi vlastne dalo takovú pomocnú ruku v tom, že mám priestor na sebe pracovať a toho si nesmierne vážim.
0: Tak uvidíme, jestli to dá ešte vylepšiť, to tvé hranie. Jestli trumfneš Johna Myunga, ale poďme si už dať další skladbu.
1: Teraz by som vybral pesničku Act of Failure a je to vlastne pesnička z predposledného albumu Elysium.

0: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. Jsme si blíž.
1: Krásně nám to odsejpá a narušovat pozornost vlastně vašich fanoušků kapely Melodius dejte. Nechci, pojďme do další skladby a něco o tom videoklipu.
2: Máme tu jinou pesničku Overture of Silence a je to vlastně pesnička, kde hostuje Peter Hierpe, je to kytarista z Majestiky, možno asi celkom známá kapela mezi metalistami a je to prvá pesnička, kde sa vydal videoklip, kde som i ja sa vlastně prvýkrát objavil pod Melodius Dejte a tento videoklip sme natáčali nejak tak na diálku, kde kytarista si natočil svoje party video, potom zpěvák z New Yorku si natočil svoje vlastně party a takto sa to nějak celé zostříhalo a já si pamätám, jako jsem to natáčal v zime v Prachovských skalách, kde byla strašný problém sa dostať mezi tie skaly a natočit to nějak, ale podarilo se nám to a takto to nějak vypadá.

0: Teď mi je to až líto, protože máme tady opravdu to finále, ten poslední vstup, to rozloučení, ale nebojte, je tady ještě ta poslední písnička, kterou si metalisté užijí. Mým dnešním hostem byl Jan Fírek z kapely Melodius Deite. Janko, moc krát ti děkuji do rockerské žákovské knížky za to povídání vlastně, co jsme tady spolu předvedli, ale hlavně za tu muziku, která byla úžasná a perfekcionistická. Za to ti dávám jedničku s hvězdičkou vlastně, která náleží nejen tobě, ale všem muzikantům v kapele Melodius Deite. Janko, moc krát díky.
1: Tak já moc děkuji za pozvání, já moc si toho vážím a jsem rád, že i o takovou hudbu je zájem nejen jako v Asii a v Evropě, ale aj prostě v tej malej českej zemi, což je jako poměrně velká metalová scéna, by se dalo povedať. A já bych chcel ještě povedať, ať si ľudia užívají života, chodia na festivaly, užívají si festivalov, možno sa tam niekde uvidíme, ať prípadne podporujú mladé kapely, kluby, pretože v dnešnej dobe i to je docela dôležité a nebyť týchto malých kapiel a klubov, tak by sme tu nemali i veľké kapely. Takže užívajte si hudbu, majte sa radi a určite sa niekde uvidíme.
0: Janko, ešte jednou ti moc krát ďakujem, přeju ti do muzikantského i osobního života hodne štěstí. Teď bych ešte spomínal, nebo připomínal ten Masters of Rock, pretože to vystoupení tam bude stát za to.
1: Takže lidi by som chcel pozvať nielen na Masters of Rock, ale pokiaľ by ste boli ešte i v Prahe, tak začiatkom budúceho roku v rámci nášho veľkého európskeho turné z Rhapsody of Fire by som chcel pozvať do klubu Futurum, kde budeme hrať 4.2.
0: Kapela Melodius Deite stojí za to, to si nenechte ujít, ale teď už je rozloučení. A ta poslední písnička, která letí všem fanouškům rokového žvance na vlnách Rádia Kroměříž, na dobrou bezbolestnou noc, kterou jsi to vlastně, Janko, vybral?
1: Tak majte se pěkně všetci a ještě nakonec bychom si dali jednu pesničku Manglius Pride a je to předělavka staršího singlu, kde vlastně představujeme Aniru jakožto stálou členku kapely Melodius Deite.
0: Přátelé, mějte se krásně, loučíme se a příště naslyšenou. Čau.
1: Tak čau.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Zastupitelstvo města Kroměříže se sejde ve čtvrtek. Slížany získají nové zázemí a Zlín se chystá na první letní zápas.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Ve čtvrtek 18. června se uskuteční další zasedání zastupitelstva města Kroměříže. Jednání začne v 16 hodin v budově radnice a je otevřené veřejnosti. Na programu budou například

0: ověřuje policie a radnice žádá veřejnost o pomoc. Lidé mohou oznámit podezřelé chování v okolí stromu městské policie. Škody podle předběžných odhadů dosahují desítek tisíc korun.
1: Rádio Kroměříž Sport.
0: Fotbalisté FC Zlín zahájili přípravu na novou sezónu a už o víkendu je čeká první přípravné utkání. V sobotu 20. června se ve Spytihněvi střetnou se slovenským týmem FC Petržalka. Pro Ševce půjde o první prověrku před návratem do nejvyšší soutěže. Během letní přípravy mají v plánu odehrát celkem 8 přípravných zápasů a absolvovat také soustředění v Polsku.
1: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
1: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Open Air Festival, největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Q, Premiér, Metalinda nebo Hoveda SK. Vstupenky pouze online na www.výstaviště-kroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. Generálním sponzorem akce je společnost Levné matrace online. Akci podporuje Zlínský kraj, Montkovo výrobce hal, Homer Stav, stavební firma, M-Service, prodejce aut Citroen a Dongfeng. A na akci poteče proudem Krušovický bohém. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června na kroměřížském výstavišti. Více na www.radiokroměříž.cz.
1: Rádio Kroměříž 103,3, 107 a 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Seinomej som taxi uvrací. Na takého tojce a podívej na lodě za tebou.
1: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Rádio Zlínského kraje.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Nemocnice prověřila krizovou připravenost. V Bystřici pod Hostýnem vznikne nové sportoviště a kroměřiští atleti zazářili na mistrovství.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: V úterý se kroměřížská nemocnice zapojila do rozsáhlého taktického cvičení složek integrovaného záchranného systému. Scénář počítal s požárem v psychiatrické nemocnici v Kroměříži a transportem zraněných pacientů do nemocnice. Zdravotníci si vyzkoušeli příjem většího počtu pacientů, jejich třídění i spolupráci se záchranáři. Do cvičení se zapojilo více než 130 lidí a cílem bylo ověřit připravenost na mimořádné

0: instituci. Jejím úkolem bude propojit vědu, školy, firmy i veřejnou správu a pomáhat s rozvojem regionu. Zaměřit se má například na zdravotnictví, vzdělávání, sociální služby nebo chytrá řešení pro města a obce. Pokud projekt získá definitivní schválení, nová instituce by měla zahájit činnost začátkem roku 2027 v bývalém baťovském areálu ve Zlíně.
1: Rádio Kroměříž Sport.
0: Mladí atleti z Kroměříže uspěli na mistrovství Moravy a Slezska v Opavě. Domů přivezli několik medailí, včetně mistrovského titulu. O zlatou medaili se postaral tým Gerec Slunečný, který ovládl běh na 1500 metrů a stal se mistrem Moravy a Slezska. Další cenné kovy přidali jeho kluboví kolegové v běžeckých, skokanských a vrhačských disciplínách. Úspěšné vystoupení potvrdilo kvalitní práci kroměřížského atletického oddílu a dobrou formu jeho mladých závodníků před vrcholem letní sezóny.
1: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
1: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Příběh hraček neboli Toy Story je pohádka, co vychovala jednu celou generaci dětí a co směle pokračuje dál. Nyní dorazí do kin už pátý díl a představí svým divákům další strasti, co Woody a Buzz Raketák budou muset zvládnout. Oblíbená parta hraček se vrací v novém dobrodružství, které je postaví před výzvu odpovídající dnešní době. Woody, Buzz Raketák, Jessie i Vidlík zjišťují, že svět dětského pokoje už dávno není jen o fantazii a klasických hrách. Do jejich života vstupuje moderní technologie. Chytrý tablet ve tvaru žáby, přezdívaný Žabletka. A s ní i zcela nové pořádky. Toy Story 5 Příběh hraček přináší další kapitolu příběhu, který dokazuje, že opravdové přátelství a síla představivosti mají své místo i v digitální éře. Tak do nekonečna a ještě dál.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž. Rádio Kroměříž a megahity 90. let.

až zaplaví ho vody. A ani slovo Boží už pravdu neporodí.

až jednou nezvednu se, až jednou budu ve dvou, na místo v jednom kuse. Až jednou řeknu běž, vášni té neposluše, neřekneš více než tak dobře moje duše. Až jednou ze života zbude jen pajíl suchý, až už se nedokážu zmotat a můj mobil bude hluchý, až dojdou mi i slova, která mi ještě zbyla, řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. www.radiokroměříž.cz

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž.

0: tahle je stejně učená. Prostě půjdeš na jinou školu. Nepůjdeš?
1: No, půjdeš.
0: Na jinou školu. Nepůjdeš, nepůjdeš, nepůjdeš, nepůjdeš.
1: Krasové. Zadaš. Zločinci.

0: Nová opatření, podpora sociální práce nebo pravidla pro pořádání kulturních a sportovních akcí. Občané se mohou jednání osobně zúčastnit.
1: Kroměřížsko.
0: Místní část Slížany u Morkovic se dočká nového zázemí pro sport i společenský život. Vznikne zde objekt se společenskou místností, sociálním zařízením, skladem a zastřešeným pódiem. Stavba za 4,5 milionu korun má sloužit sportovcům, spolkům i kulturním akcím. Zlínský kraj projekt podpoří dotací přes 2 miliony korun.
1: Zlínsko.
0: Otrokovice řeší sérii případů úmyslného poškozování stromů na veřejných prostranstvích. Během několika týdnů eviduje město už 9 poškozených dřevin ve dvou lokalitách. Pachatel na kmenech zanechal navrtání a další mechanické poškození, kvůli kterým některé stromy uschly. Případ prověřuje policie a radnice žádá veřejnost o pomoc. Lidé mohou oznámit podezřelé chování v okolí stromů městské policie. Škody podle předběžných odhadů dosahují desítek tisíc korun.
1: Rádio Kroměříž Sport.
0: Fotbalisté FC Zlín zahájili přípravu na novou sezónu a už o víkendu je čeká první přípravné utkání. V sobotu 20. června se ve Spytihně vystřetnou se slovenským týmem FC Petržalka. Pro Ševce půjde o první prověrku před návratem do nejvyšší soutěže. Během letní přípravy mají v plánu odehrát celkem 8 přípravných zápasů a absolvovat také soustředění v Polsku.
1: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
1: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Poslechu vás vítá Rádio Kroměříž. Následuje další díl seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. Kuřavková katastrofa. Slyšeli jste někdy o ní? V červenci 1895 totiž došlo v důsledku havárie a výbuchu v dolu k propadnutí celé jedné mostecké čtvrti. Kuřavka byl lidový pojem pro nadložení vrstvu jemného křemičitého písku. Ten po nasáknutí vodou není stabilní a začíná se chovat jako kaparina. V případě narušení tohoto nadloží dochází k zaplavení dolů, pohybům, propadům a zanesení důlních komunikací. To byl i případ 19. července 1895. První dům se zřítil v Plynárenské ulici a záhy následoval kolaps téměř celé čtvrti mezi Říčkou Bělá a Nádražím. Přímo se zřítilo nebo propadlo 25 domů a další desítky byly poškozeny. Zhroutil se také hotel i nová administrativní budova uhelné společnosti. Celkem si muselo hledat nové přístřeší 2500 osob a to tehdy měl most asi 15 000 obyvatel.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.

Rádio Kroměříž 103,3, 107 a 88,2 FM.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Nemocnice prověřila krizovou připravenost. V Bystřici pod Hostýnem vznikne nové sportoviště a kroměřiští atleti zazářili na mistrovství.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Úterý se kroměřížská nemocnice zapojila do rozsáhlého taktického cvičení složek integrovaného záchranného systému. Scénář počítal s požárem v psychiatrické nemocnici v Kroměříži a transportem zraněných pacientů do nemocnice. Zdravotníci si vyzkoušeli příjem většího počtu pacientů, jejich třídění i spolupráci se záchranáři. Do cvičení se zapojilo více než 130 lidí a cílem bylo ověřit připravenost na mimořádné události a krizové situace.
0: Kroměřížsko.
1: Sportovní vyžití v Bystřici pod Hostýnem se brzy rozšíří. V Lipnické ulici má vyrůst moderní sportovní areál s víceúčelovým hřištěm pro fotbal i další týmové sporty. Součástí projektu bude také workoutová zóna pro individuální cvičení pod širým nebem. Areál nabídne umělé osvětlení, 4metrové oplocení i nový mobiliář, včetně laviček, odpadkových košů a informační tabule. Sportovat tak bude možné i ve večerních hodinách. Město už pro projekt získalo potřebné souhlasy a připravuje jeho realizaci.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj plánuje založit vlastní veřejnou výzkumnou instituci. Jejím úkolem bude propojit vědu, školy, firmy i veřejnou správu a pomáhat s rozvojem regionu. Zaměřit se má například na zdravotnictví, vzdělávání, sociální služby nebo chytrá řešení pro města a obce. Pokud projekt získá definitivní schválení, nová instituce by měla zahájit činnost začátkem roku 2027 v bývalém baťovském areálu ve Zlíně.
0: Rádio Kroměříž, sport.
1: Mladí atleti z Kroměříže uspěli na mistrovství Moravy a Slezska v Opavě. Domů přivezli několik medailí, včetně mistrovského titulu. O zlatou medaili se postaral tým Gerec Slunečný, který ovládl běh na 1500 metrů a stal se mistrem Moravy a Slezska. Další cenné kovy přidali jeho kluboví kolegové v běžeckých, skokanských a vrhačských disciplínách. Úspěšné vystoupení potvrdilo kvalitní práci kroměřížského atletického oddílu a dobrou formu jeho mladých závodníků před vrcholem letní sezóny.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Rádio Kroměříž, jsme si blíž. První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.